0: Všetky zdravíme, moje meno je Supa.
1: Moje meno je Delik.
0: A práve počúvaš Rádio Spin.
1: A moju reč.
2: Československá scéna. Rádio Spin.

0: Rádio
1: Spin. Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba dva.

narozená, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiš

Radio Spin. Can't touch this.

0: Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Vidíš nějakej fakápek na ulici?
2: Pošli fotku nebo vojsovku
1: přes apku Rádia Spin.

0: Nekorektum, nekorektum, utrum.
1: Spin Talk.
2: Jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
3: Jaký to byl pocit?
2: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně.
3: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
2: Zase přema ponáhlý namalovala.
3: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
2: No, přema první dobrý, samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti, takže to bude variace na pakáče.
3: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
2: Budu se snažit je umět, tak uvidíme, jak se mi to povede. No.
1: Spin Talk.
3: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Děkuju, že posloucháte. Do dnešního dílu přijal pozvání Kato, ten už brzo vydá novou desku. Nejen o ní, ale hlavně o ní bude dneska řeč. Kato, vítej.
2: Ahoj.
3: Zrovna nedávno jsme s kolegou Sirkou, který tady byl před chviličkou ve studiu, v kanceláři poslouchali někoho, kdo je na scéně dlouho, dělá hudbu dlouho a říkali jsme si, ten tu novou hudbu prostě nechytil. A pak najednou přišla do mailu tvoje nová skladba a já jsem z ní měl zase radost, stejně jako vždycky, když slyším Prago Union nebo jenom třeba tebe. A říkal jsem si, čím to sakra jakoby je, že ten zvuk vlastně pořád držíš takovej jakoby dobrý, stabilní, že prostě vždycky, když si tě poslechnu, tak je to ten Kato a mám radost, že ho slyším.
2: No já samozřejmě se snažím v rámci toho zvuku samotného jakoby to nějak furt jakoby vylepšovat, ale jenom v rámci toho, tak já nevím, mně přijde, že proč bych měl dělat hudbu, kterou neposlouchám, která mě nebaví, jako by to bych mohl jít dělat do McDonalda a bylo by to úplně to samé. Já si myslím, že jakoby člověk měl dělat to, co má rád, to, co by rád jakoby poslouchal, nebo to prostě co rád poslouchá sám, že jinak je to, mi to nedávalo moc smysl, takže možná proto, že se prostě můj vkus nemění moc.
3: Že jsi konstantní vlastně v tom, co děláš, to, co posloucháš.
2: No.
3: Jak moc sleduješ třeba soudobou tvorbu nastupující scény, ať už třeba raperů nebo dalších umělců?
2: Jako ne, že bych úplně hltal každou novinku, ale držím si přehled, no.
3: Je něco třeba, co tě teďka v poslední době oslovilo z těch nově nastupujících interpretů?
2: Z těch nově nastupujících interpretů? Teďka těžko říct takhle z hlavy.
3: Nechytil jsi třeba Gufrau?
2: Ještě ne, zachytil jsem jméno zatím.
3: Zachytil jsem jméno. To je vlastně kapela, která letos získala objev roku v hudebních cenách Anděl. Vlastně jsou to kluci, kteří vzešli z alternativy a mám takový jako pocit, že to nedělají úplně špatně. Vlastně ta jejich hudba mě baví a je to ale zas úplně jakoby jiný typ soundu. Tak třeba typ ode mě někdy vyzkoušej, mohlo by tě to zajímat.
2: Okay.
3: Nedávno kolegyně vysílala a pouštěla ukázku z nějakého rozhovoru, kde jsi byl ty, podle mě to byl A11, kde se spustil docela do Viktora Šína.
2: Já jsem se tam do něj vůbec nepustil, prostě jsem čekal přeci, že to budeme rozebírat. No mě prostě Viktorík to jako vystřihnul z toho rozhovoru tak jako trošku mimo kontexty, ale ani z té ukázky, jakoby, teda i z té ukázky je evidentní, že jsem tam jako mi to nemyslel špatně.
3: Ne, Viktora Šína. To ne.
2: Já jsem ho použil jako by určitý, protože to jeho jméno je asi nejznámější z těch mladých, tak jsem ho použil jako příklad, jako možná, že jsem mu křivdil v tom, že prostě v tom, jak moc vidí do hip-hopu, protože vím, že tady jako je dlouho, ale nic to nemění na tom, co jsem tam říkal, že se mě ptal Michal, jakoby, jestli cítím jako konkurenci tady ty mladěchy, tak já jsem právě říkal, že právě moc ne, protože mě to neberu jako hip-hop. A myslím si, že pro spoustu z nich to platí, jako že to vlastně dělají takhle, protože to takhle frčí, ale že by viděli něco o hip-hopu, to bych neřekl úplně vždycky. Ale tím to neznamená, že o tom říkám, že to je špatný, je to prostě svý, ale já to osobně jako konkurenci neberu, to jsem chtěl vlastně tím říct. A spustila se debata, teda ve který já jsem to teda nečet moc to, ty reakce, ale některý vyloženě potvrzovali nechtěně to, co jsem říkal, jakože reakce typu, a kdo to je ten Kato?
3: Co bys jim teda řekl, kdo to je ten Kato?
2: Google it.
3: Dobře. Sledoval jsi třeba letošní předávání hudebních cen Anděl?
2: Tak já tam teda taky hlasuju, takže svým způsobem jsem to sledoval, ale nesledoval jsem ten přímý přenos.
3: Já jsem to spíš myslel v tom smyslu, co s tebou dělá to, když si vezmeš, jaký obsazení rapperů a hiphopu bylo v Andělích kdysi a jaký je teď, protože v tom letošním ročníku se vlastně hodně rapových a hiphopových umělců propsalo do různých kategorií, tak jak bys třeba zhodnotil tohle?
2: No, tak to je jedině dobře, my taky vlastně v poslední dobou, když vydáme desku, tak jsme nominovaní už jenom po těch hlavních kategoriích hiphopu, vlastně už ne, přestože ty předchozí Anděly jsme získali za hiphop. Jsem rád, že to šlo k Ideovi a Fetovi, protože to je hiphop. A že často poslední leta se to tak vybrbilo, že právě byly ty nominovaný ve spoustě případů takový, který jako jsou takový jakože diskutabilní, včetně Kapitána Demo, ať mám rád tedy humor a všechno. Takže to je dobrý. A jestli se to propisuje i do normálních kategorií, tak tím líp konečně po 30 letech.
3: Mně to přijde v obrovský výsledek práce všech lidí na scéně, že se to prostě skutečně stává mainstreamem. Při jakých příležitostech, Kato, ty sám posloucháš hudbu?
2: No já, kromě toho, když ji dělám, což je většina času, protože to musím poslouchat, abych odhaloval chyby a vylepšoval, tak většinou, když jedu vlakem, nebo jdu po městě, nebo jedu autem, když si můžu dát sluchátka a poslouchat, no. A pak, jakoby, když koukám, co vyšlo za nový desky, tak si projíždím a poslouchám zrychleně různý věci a tak, no.
3: Co tě třeba zaujalo v poslední době, jako z nový muziky, kterou posloucháš?
2: Mě hodně teďka, hodně pobavili, nebo není to úplně teďka, ale je to aktuální hodně, ten Joey Valance and Bray, ty jsou dobrý, zvláště jejich deska No Hands.
3: A čím tě oslovili?
2: To energii, že tam mají prostě takovou tu energii, jaká bývala prostě v rapu, když jsou to prostě dva bílí kluci, jakoby skejťáci od někač z Kalifornie, tak prostě zní trošku jako Beastie Boys, že mají prostě takový nasazení a jedou to tak jako hodně, že to je úplně až moc dokonalý, jakoby ten styl, který to má být, jako, ale má to super zvuk a je to furt prostě vtipný a vkusný. Je to dobrý, baví mě to, má to právě tu energii, kterou často postrádám v těch současných rapových věcech, ale není to jako pravidelno, akorát prostě myslím, že v těch současných rapových mediálně prosazovaných věcech.
3: Kolik jste za celou dobu vydali s Prago Unio desek?
2: Tohle bude 10. studiová, pak máme ještě jednu živou a asi 6 takových těch
3: EPček a tak dále, těch projektů. Jaký to je pocit mít za sebou tolik desek, tolik muziky, kterou si vytvořil?
2: Já nevím, tak vždycky je to dobrý pocit dotáhnout něco, co člověk začne a že už je to potolikátý, je taky super, ale já spíš jakoby koukám vždycky dopředu, než že bych koukal dozadu a nějak si lebeděl v tom, že jsem vlastně vydal už 35 desek, což vlastně je i s těma ostatníma projektama.
3: Jasně. Neříkám lebeděl, ale stejně mi zajímalo, jestli třeba máš takhle zpětně nějakou desku, ke který si třeba rád vrátíš a která ti oživí nějakou, já nevím, vzpomínku nebo nějakou událost, nebo...
2: Tak každá ta deska vlastně je soundtrack k mýmu životu od té doby, od té předposlední desky, že vlastně. Takže kdykoliv si něco takového pustím, tak se mi vybaví spousta vzpomínek, ale jsou samozřejmě, některý mezi nimi jsou takový, který jako znamenali v mém životě jako nějakou důležitou změnu nebo nějaký důležitý bod, no, tak těch asi pár je. Jako třeba Desert Express, HDP nebo Smrt žije. No, to jsou takový asi hlavní, no. Vlastně, no možná i Barvy. A vždycky ta poslední samozřejmě je tak nejlepší.
3: jasně, proč? Proč to poslední nejlepší?
2: Protože jinak by to nemělo smysl dělat něco, co je stejný nebo horší než předtím.
3: Ok, dobře. Hele, řekni mi, za tu dobu, co se věnuješ hudbě, změnil se nějakým způsobem tvůj přístup k té tvorbě, té hudby, to znamená, jak na tou deskou přemýšlíš, jaký věci do ní jakoby vkládáš a tak dál, ta kuchařka té přípravy té desky?
2: No to, co do ní vkládám, to za stolik ne, to je prostě vždycky to, co prostě ve mně vězí, ale určitě se neustále vyvíjí ten modus operandi, jako, ať prostě je to pomocí jakoby techniky jako, nebo nějakých jakoby změn v tom, na, jako co používám při tom, nebo když jsem začal hrát s kapelou, tak se to určitě jaký promítlo do toho. Tak jakoby člověk furt ne, jakoby se snaží efektivnit ten, ten jako způsob, jakým to dělá, aby bylo co nejméně odpadu a mohl se věnovat tomu, co má smysl pořádně. Takže určitě jo, ale říct jak je asi moc obsáhlá.
3: Pracuješ otázka. Nějak třeba s umělou inteligencí?
2: Ne.
3: Ne?
2: Vůbec.
3: OK.
2: Nebo jednou jsem použil nějak, do jedné písničky jsem potřeboval hlas navigace. Tak tam jsem to použil, ale to bylo jediný. Já si myslím, že umělá inteligence by měla dělat věci, které lidi neradi dělají, nebo jsou na ně nedostateční a neumění. Jako. Měla by právě uvolnit lidem ruce, aby mohli dělat umění.
3: 29. května vychází tvoje nová deska, tak jak jsi nad touhletou deskou přemýšlel, jaká ta deska bude v tom mindsetu, jak jsi k ní přistupoval?
2: No, jsou taky dvě varianty. Jedna je, když máš nějak dopředu nějaký koncept a pak jeden, ta druhá varianta je, že ho nemáš a vlastně čekáš, až toho sám vypadne. A to byl tenhle případ, jakože jsem neměl nějaký předem daný, to jenom, že jsem chtěl prostě opět ze sebe dostat to, co jsem sobě měl a vzhledem k době, jaký teďka jsme, tak je možná trošku o něco ostřejší názorově, než byli předtím.
3: To znamená, věnuje se víc jakoby politice třeba, jestli to chápu dobře, mezi taky, řádkama.
2: No, jako v porovnání předchozíma taky víc, i když samozřejmě nemá cenu tomu dávat zase příliš prostoru, jakoby, no to je ho málo na té desce, jako to radši to budu věnovat nějakým věcem, který mají hlavu a patu na rozdíl od politiky.
3: Jasně.
2: A co tam, ale je to tak, no.
3: A co tam třeba akcentuješ?
2: No, jakoby tu šílenost toho, jak je možný, že některý individua prostě jsou schopní, no jsou, je možný, že se dostanou prostě do čela velmocí a prostě na místa, ze kterých můžou ovlivnit prostě životy všech lidí, jako nerozumím tomu, je to taková partička jakoby s Trumpem v čele a tak samozřejmě, to je to, co mě nejvíc děsí, jako a vůbec jakoby zase ty války a tohle to všechno, jako by jsme se nepoučili z dřívejška, no. Ale no, snažím se držet jako nadhled, si furt jako jsem optimista, ale, ale pak tohle jsou některé věci, pak na tom hru stává rozum stát, jako by, obzvlášť na to Donaldem, jako by to je prostě, nechápu to, jak se mohl někdo takový dostat na takovýhle
3: politice. Myslím, že hodně lidí nechápe, že se tohleto vůbec může stát ve světové politice a ještě víc lidí určitě nechápe to, že tenhle ten člověk může někoho inspirovat tím, jakým způsobem ty Spojené státy třeba řídí. Alespoň to je nějaký můj pohled na to a předpokládám, že tvůj je podobný. Nabízí ta deska nějaké řešení toho, jak se tohohle toho mindsetu zbavit?
2: No, zbavit se vlád a zvládnout si sami, protože myslím, že už dostatek inputu na to máme, no. Nebo to za nás přebere AI brzo.
3: Bylo by to lepší podle tebe, kdyby vládla AI?
2: Nevím, nemyslím si úplně. Musela by mít striktně vymezený prostor, ve kterém operuje, jakože nerozhodovat, ale dávat podněty k rozhodování.
3: Možná myslím, by to dopadlo by to jako v RUR od Čepka?
2: Doufám, že máme dost rozumu na to, aby jsme to nedovolili.
3: Řekni mi, v čem ta deska ještě teda bude jiná, kromě toho, že bude řešit aktuální světový témata, což je vlastně asi potřeba, aby se otevíralo opět zpátky v hip-hopu, v rapu a v muzice, tak co dalšího tam bude jinak?
2: Myslím, že to bude zvukově trošku jakoby posunutý, i když zase v rámci sebe sama. Nevím, no, vždycky je to takový, jakoby byli ze sebe všechno, co mám od té poslední desky, takže to bude asi ono a to musí se lidi asi poslechnout, co jsem v sobě měl. No, to je těžko o tom říkat. Co na to lidi řeknou,
3: prostě no. 29. května se to poslechneme.
2: Jmenuje se Nekorektum právě.
3: Nekorektum.
2: To je prostě moje nekorektní rektum.
3: OK. Hele, je něco, co jsi na té desce zkusil úplně poprvé?
2: No, mimo technických věcí jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
3: Jaký to byl pocit?
2: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně.
3: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska.
2: Jo, chvilku mi trvalo, než jsem se do toho dostal, páč jsem tam mám takový jenom malý kamrlík bez oken a beze všeho a chvilku jsem hledal způsob, jak se donutit tam rád chodit, ale podařilo se nakonec skoro až moc.
3: Ovlivnilo teda Brno nějakým způsobem tu desku?
2: Jako všechno, co se za ty dva roky stalo, že ono, takže a tohle byla docela zásadní změna, takže určitě, ale rozhodně ne, že bych rapoval v Hantetu, to ne.
3: To by bylo ale super. Hele, cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
2: Zase přema ponáhlý namalovala.
3: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
2: No, třeba první dobrý samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti, takže to bude variace na fakáče.
3: Když si vydal ven single Zase ty lidi, vešly ven i fotky, které vznikly v Holešovicích u nový zastávky vlaku Výstaviště. Proč jste fotili právě tam?
2: No, fotograf měl vymyšlený spoty spíš na Výstavišti, ale já když jsem tam přijel, tak jsem šel kolem tady té zatáčky tam toho mostu a říkal jsem si, že to je super jako bez spot, že jsem si původně teda myslel, že proto tam máme sraz, že chce fotit tam, což nebyla pravda, ale nakonec jsem mi tam dokopal, takže to byl jenom takový spontánní nápad na cestě na photoshoot.
3: Jak se ti líbí teďka ta zastávka Výstaviště nádraží Bubny, teďka architektonicky, když jenom odbočíme?
2: Jo, jako by pohodě. Jako všechno lepší, než co tam bylo předtím, takže nic. Ale jako jo, líbí se mi to. Vypadá to působivě.
3: Nedávno jsem tady měl Huka z Gufrau, to je ta kapela, o který jsem ti říkal na začátku dnešního rozhovoru, aby si zkusil. A ten mi říkal, že velkou část umělce v dnešní době dělá to, že vlastně ukazuje lidem, jak tu hudbu dělá, že je bere do toho procesu, ať už třeba na TikToku nebo já nevím, na Instagramu a tak dál. Co si o tom myslíš ty, jako starý pardál, jako starý vlk?
2: Já si myslím, že taky dobrý, no, taky mě to napadlo, ale ten můj proces je tak zdlouhavý, že by asi těžko šlo to nějak jako efektivně natočit, maximálně něco jako časozběr, ale to by pak člověk mohl pustit, až když to je hotový. Jakoby je těžký, a co se psaní textů týče, to je taky jakoby těžko pro mě představitelný, jak vzít někoho do svý hlavy, jako. Takže v mém případě jsem nenašel způsob, jak tady to udělat, ale napadlo mě to taky, já myslím, že to je dobrý, jako, že když máš někoho rád, tak rád posloucháš jeho věci, takže bejt přítomný tomu, jak to vzniká, no.
3: Co říkáš na to, jak Maniak vydal teďka album v podobě vlastně živýho streamu? Streamoval 10 dní a vlastně během toho streamu, to, co se objevilo na streamu, bylo i na desce. Poslední den toho streamování vznikala ta samotná deska. Je to něco, do čeho by ses byl ochotný pustit taky, nebo je to pro tebe příliš třeba narušení nějaký intimity té tvorby?
2: No já mám radši, když se nad tím zamýšlím trošku jako víc, jako by pokud jde o moje vlastní věci, takže tak otázka, já nevím, já jsem na to nekoukal, ale otázka je, jak moc byl jako připravený dopředu, jakoby, tak, ale jako dokážu si to představit, že bych to absolvoval, ale bylo by to spíš jenom takový exot mezi těma deskama, který jako dělám, protože občas většinou prostě se radši nad tím dávám přičas, nad se nad tím zamýšlet, protože nejsem dokonalý a často objevuju v těch rozdělaných věcech chyby jako po relativně dlouhý době a myslím si, že bych tam asi pár bylo, nebo bych musel se si dát nějaký mantinely, co už řešit nebudu. Tak asi by to byla legrace, no, nevím, jak by to dopadlo, ale co jsem jich jakoby normálně desek týče, tak tomu rád dávám dost času, aby jsem tam byl přesvědčený, že to má smysl pouštět mezi lidi.
3: Jako já, kdybych byl umělec, tak se dostanu asi do stresu. Jakože ta představa, že 10 dní streamů a 11. den vyjde deska, tak si myslím, že by mě to vůbec jako neuklidňovalo, takže vlastně v tom mi to přišlo velmi odvážný. Bude i fyzický nosič toho alba, nebo to bude vycházet jenom digitálně? Bude třeba vinyl?
2: Jasně, že bude i double vinyl, i CDčko bude.
3: To je hezký. Kdy plánuješ křest?
2: Křest budeme mít 11. června tady v Praze v Rýgráčích. a pak brněnský křest bude o dva dny později na to na Lužánská Open.
3: Uh-huh, takže 11.6. Rígráče, 13.6. Lužánky. Vím, že akustickou desku jako Prague Union máte, ale vlastně v poslední době, vždycky, když jsem se objevil na tvém koncertu, tak seš prostě s kapelou, seš tam s dechama, seš tam s klavírem třeba. Neplánuješ i album tohohle typu?
2: Hele, vždycky na desce kluci jsou slyšet, jakože když to je v nějaký fázi, tak já je tam jakoby, pak jakoby lidem donutím mi tam něco zadžemovat a já si vyberu kousky a používám i ty jejich inputy a celý léta jsem se snažil dokopat tomu, aby jakoby zkusili se účastnit už toho úplně prvního, jakoby tý první fáze toho tvoření toho beatu a tak, ale letos na téhle nový desce se konečně podařilo jednu písničku je takhle donutit, takže tam je taková velká premiéra, kdy autorem beatu je kapela. Mm-hmm. A zkouším vymyslet nějaký způsob, jak to udělat, aby třeba příští deska byla klidně jakoby celá jako v jejich režii, co se muziky týče, nebo aspoň toho základu, který já už pak jakoby si nějak ve strojovně pošéfuju a mohl bych se věnovat pořádně těm textům, takže možná příští deska nebude Prague Union, ale MC Adam Svatoš a Prague Union. Hmm. To je taková moje vize, tak uvidíme, jestli se to podaří nebo ne, protože s nimi je to ku podivu těžší, než se mnou účast.
3: Co je na tom nejtěžší s těma kapelníkama?
2: No tak máš 6 lidí plus třeba zvukař, a který každý mají pro mě Prague i svoje další aktivity hudební a dostat je v jednu chvíli na jedno místo plus ještě děti a tady ty věci, že je relativně těžší úkol, než by se mohlo zdát. Hmm.
3: Jak jste se vlastně tenkrát dali dokupy a proč právě tohleto uskupení?
2: Hele, no vlastně my, když jsme vydali Resident Express, tak začalo být jako evidentní, začali si nás zvát jakoby na akce, které nebyly striktně hiphopový. Bylo vidět, že ty nehiphopoví lidi, jakoby, že je to baví, mm-hmm. ale že nemají trochu na co koukat. Mm-hmm. Protože když jsem tam byl jenom já a Maro tenkrát, tak to není nic moc ke koukání. Takže vlastně tenkrát po Rock for Churchill vlastně jsem slez z pody a říkal jsem Afrovi, který nám tenkrát dělal manažera, že musíme brát dohromady nějak s živou kapelou. A shodou okolností tehdy Radimo vytvořil Champion Sound, takový živý ensemble a chtěl hrát hip-hop naživo. A přemýšlel, s kým by to chtěl dělat a jakoby my jsme byli jeho jako první volba, takže vlastně to tak vesmír zařídil, že prostě se to sešlo v ten správný okamžik a dlouho jsme hráli s Champion Soundem a vlastně ten dnešní parta je část tehdejšího Champion Soundu, který jakoby, když jsme přestali spolupracovat, tak tenkrát bubeník a basák řekli, ne, my zůstáváme a dotáhli kytaristu a pak klávesáka a vlastně to, tak to je dodnes až na bubeníka, který je vyměněný. Takže je to stabilní parta už jako leta a vlastně takže Prague nejsem jenom já a DJ, ale i oni vlastně.
3: Zní to jako velmi dobře, vždycky naživo. Je to velký zážitek vlastně na vás koukat s kapelou, jak vystupujete. Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
2: Budu se snažit je umět. Tak uvidíme, jak se mi to povede. No.
3: Jak dlouho to trvá?
2: Jako já nemám většinou problém s tím, že bych to neuměl, ale že jsem takový trémista, že prostě se bojím ten papír prostě odložit jako při těch prvních pár koncertech, protože prostě je stačí strašně málo a prostě zadřu se a nenaskočím. Takže to je spíš kvůli tým trémě, než že bych to jako vyloženě neuměl, to jako ne.
3: Jak je možné, že se u tebe pořád ještě objevuje tréma po tolika letech?
2: Nevím, asi to potřebuju, asi jsem, když jsem moc suverénní, tak jsem na packu, nebo nevím.
3: OK. Objeví se na té desce nějaký hosti?
2: Jo, nakonec jo.
3: A kdo tam bude?
2: Nakonec tam bude Paulie Garant a Pio Squad.
3: Proč Paulie Garant, proč Pio Squad?
2: S Paulím jsme se potkali, když jsme hráli v Liberci, tak on přišel na konzik a když jsme pak jakoby řáholili backstage, tak říkal, že kdyby náhodou tam byla nějaká pecka, do který by zadil, takže by do toho rád šel. A já jsem pak jakoby pár dní potom vlastně udělal jednu novou pecku, kde jsem si řekl úplně, že tam by prostě se pak hodil, tak jsem mu ji poslal a takže takhle to bylo. A Pio Squad, to je taková spřízněná parta, tam vždycky dobře strávený čas. Hmm.
3: Tak s Pioskolce byli tak jakoby skoro na začátku té české scény, tak jako společně se pohybujete přibližně stejnou dobu, ne, na té české scéně?
2: Jo, víceméně jo, nebo jako, když nepočítáš Chaos.
3: Jasně.
2: A jo, a prostě tak nějak jako, to fakt jako taková spřízněná parta, něco jako Rest a tak, takový ty lidi jako... Většinou se potkáš s každým na té scéně, ale jenom pár lidí je takových těch, že vždycky ti to nahodí jakoby úsměv na tváři,
3: to, že jsi doma. Jaký to bylo tvořit s Paulím?
2: My jsme s Paulím jakoby už se protnuli víckrát, že já jsem byl na jejich druhý desce s PPN a taky Paulí vlastně produkoval beat k Desert Expressu, nebo aspoň ten, to gro toho beatu, takže tam nebyl žádný problém. Na tom případě jsme to dělali hodně jakoby přes to, že on to nahrál u sebe, poslal mi to a tak, ale jinak spolím pohoda.
3: A vnímáš, že i on se třeba někam hudebně posunul, nebo třeba jinak přemýšlí na tou hudbou než kdysi? Protože určitý hudební vývoj za ty roky tam taky vidět je?
2: Jo, rozhodně no. Myslím, že našel jakoby tu svoji pozici a tu v tom, jakoby, v tom přístupu k tomu, a že to jako furt vylepšuje, jako žádný revoluce většinou, ale má svý posluchače a svůj způsob a má tu hlavu patu.
3: Současný svět je plný hodně blbých zpráv, tak mi řekni, co děláš pro to, aby se ty zprávy k tobě nedostávaly, nebo jakým způsobem přistupuješ k tomu, aby se z toho člověk nezbláznil, protože sám si říkal, že něco si ventiloval na desku, což vnímám jako krok dobrým směrem, ale...
2: Já si myslím, že to je takový trošku jako SMS-ka, když ti někdo pošle bez háčku čárek a bez intonace, tak může být lehce špatně pochopená. Tak stejně tak ty zprávy, prostě to je filtr nějakého subjektu, který ti předává nějaký zprávy nějakým způsobem a že potřeba to brát hodně s rezervou, že to prostě může často na tebe dechnout ten pocit, že je všechno v prdeli, ale myslím si, že to tak ve skutečnosti není, že to je jenom ten způsob jakoby tý kumulace těch většinou horších zpráv na tom jednom místě, takže se spíš snažím koukat skrz to, než abych se nechal ovlivnit tady tím, jakoby, no.
3: Jaký máš plán na léto? Bude to hodně koncertní, nebo máš plán někam i vyrazit?
2: Já doufám, že to bude hodně koncertní, a většinou pak už není moc času někam na dlouho vyrážet, takže, ale to je v pohodě, mě to baví, to je prostě taková dovolená, ty koncerty. Letos bude hip-hopkem znova a tak, takže se těším.
3: Jsme téměř v závěru našeho rozhovoru, tak pár otázek nakonec. Tak na začátku tady zazněl Donald Trump, tak o něj chvilku zůstanu. Představ si, že tě Donald Trump pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
2: Sebe.
3: A co bys s ním chtěl řešit ty? Kdyby jsi už tam naproti němu seděl, tak co bys mu řekl? Na co bys se zeptal?
2: Já bych nechal asi tu chvíli mluvit paže. Protože je mu na cenu nic říkat. Jako.
3: Co by se vzkázal českým politikům?
2: Aby si dali pozor, abych nemusel nechat mluvit paže.
3: Kdybys mohl být ministrem ve vládě, tak jakou oblast bys chtěl mít na starost?
2: Asi policii. Nebo jakoby ministerstvo spravedlnosti, asi to
3: spadá. To je vnitra, podle mě.
2: Tak vnitra.
3: Vnitra. No. Proč vnitra?
2: Protože mám pár nápadů, které by podle mě vylepšily jakoby interakci občana s tady těma orgánama.
3: OK, řekneš nějaký nápad?
2: Nevím, například bych vrátil policajtům možnost řešit věci domluvou, která jim byla sebraná a z toho vzniká spousta zbytečných voserů, myslím, pro spoustu lidí i těch samotných policajtů.
3: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
2: Za vítězství?
3: No, v čem bys vyhrál? V čem bys vyhrál? Jakého sportu třeba?
2: V hodu do pohody třeba.
3: To je super, to je skvělý.
2: Nebo ve skoku pro pivo.
3: Skok pro pivo taky dobrý. Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat? Co bys si spřál?
2: Nic.
3: Je rok 2222. Studenti rapu se pročítají encyklopedii rapu. Narazí tam na tvoje jméno, Kato. Co bys chtěl, aby si tam o tobě přečetli?
2: No, to, co jim k něčemu bude. A spíš bych chtěl, aby tam byl odkaz na to, aby se to poslechli a udělali si sami názor.
3: Tak jo, tak to máme za sebou. Kato, jsem moc rád a vážím si toho, že jsi přišel. Rád jsem tě viděl. Tak děkuju za návštěvu.
2: Taky děkuju.
3: Dnešním hostem na rádiu Spin byl Kato. Děkuju, že posloucháte Spin Talk i Rádio Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spelling, nejvíc rapu v republice.

Těž plouch, vodáku. Posloucháš Radio Spin, za Mikem klasicky Krištof, máme tu neděli 30. srpna. Jo, víkend zase u konce, tak či tak svátek má Vladěna. Zajímavý jméno, jako musím říct, že tento týden mají svátek hodně zajímavý jména. Augustín, Evelína, Vladěna. By the way, Vladěn by měl být něco málo kolem 581 slečen v České republice, takže pokud nějakou znáš, zase je to celkem anomálie, taky určitě popřej. A taky ještě jeden fun fact, hnedka po Praze je Vladěn nejvíc v Opavě. Co vás k tomu vede, Opaváci? Jak to, že tam se každý třetí jmenuje Vladěna, tyjo? No, jestli posloucháš Opavy, tak samozřejmě zdravím. A my si dáme co? My si dáme songy na přání, dáme si taky pár novinek, třeba další várku nových releaseů, protože tenhle týden to repeři sypou jeden track za druhým. No a taky hudební víkend, kde se tentokrát mrkáme na jeden track z West Coastu a jeden track z East Coastku. Takhle hezky East Coastku. Takhle hezky proti sobě je postavíme. Jestli je old schoolek tvůj šálek kávy, tak si na to počkej, protože za chvilku začínáme, teda až po počasí. Co se počasí týče, tak po celé České republice je průměrná teplota 20 stupňů Celsia už teď, to je celkem paráda. Na většině území máme teda polojasno, místy oblačnou, výjimku tvoří Morava, kde by mělo být trošku víc sluníčka. Co se nějakých denních maxim týče, ty vystoupají zhruba ke 30 stupňům, bude se to různě variovat, ale počítejte s tím, že takových 27 by tam dneska určitě být mělo. Tak. A za 2 minuty máme 9 hodin, ty ladíš Radio Spin a začínáme.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: No a hrát budeme podle Davea, který ho tady mám na drátě. Čau, Dave.
1: Čau, kámo,
0: Kristofe. Čau, spic. Hele, ty jsi dneska vybral úplně jinou písničku, než já jsem zvyklý od tebe, musím říct.
1: No, tak no víš, no protože máme ráda strašně ráda, máme hodně faninka ty písničky, tak to si poslat jenom jí a bude to pašerácka.
0: No kámo, jako cením, strašně cením. Já jsem si tak říkal, co to bude dneska, bude to třeba Antarktida, nebo to bude něco od Ektora a najednou, že Bowie v pašerácka. Kámo, no? Cením prostě, ty tady normálně rozvíjíš svůj hudební vkus?
1: No jo, ale je to dobrá písnička, no.
0: Baví i tebe?
1: Jo.
0: No tak prosím tě.
1: Je o droga.
0: Já proto tě baví. Aha, já vím, že ty máš rád ty sprostý věci, jak tady hrajeme, co?
1: Jo, a jsou tam nějaký dvě sprostý slova i nepřepípaný, takže to je dobrý.
0: Dobře, Dave, no tak já ti to pustím a jdu si všimnout těch dvou zprostých slov, ale říkám ti, že to je 100% vypípaný, kámo.
1: Ne, klidně si to všimnu.
0: No dobře, já si to všimnu, Dave, já ti moc děkuju za call a slyšíme se zase někdy jindy, pouštím tam pro tebe i pro mámu pašeráckou. Čus, kámo.
1: Díky, čau.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Kristofem.

0: pojedem. Dáváš Radio Spin, s tebou je Krištof, máme tu neděli 30. srpna, no a sobota a neděle znamená, že tu máme hudební víkend. V tomhletom hudebním víkendu stavíme takovej jeden malý souboj, protože každou hoďku si tady dáváme dva tracky a oba tracky jsou z rozdílného pobřeží. Jeden je z West Coastu, druhý je z East Coastu. To znamená, kdybych to vzal hodně zkráceně, Los Angeles versus New York. Začneme tentokrát na západě. Představte si to, jo. Sluníčko, kalifornská atmosféra a hlavně Ice Cube, který na to jde samozřejmě úplně po svým. Dáme si od něho song Smoke Some Weed a to je za mě přesně ten typ tracku, u kterého máte prostě pocit, že, co já vím, teplota v místnosti kolem vás šla takhle o 20 stupňů nahoru, najednou projíždíte tím lowriderem, že jo, ulice Los Angeles a do toho posloucháte tohleto z rádia. Skvělá záležitost. No a potom se přesuneme na východ, konkrétně teda do New Yorku, protože New York je taková ta kolíbka East Coastu. No a přesuneme se k týpkovi, který si říká Fat Joe. Ten udělal track, který se nazval What's Love. No a to je track, který paradoxně není úplně o tom tvrdým pouličním rapu, jak jsme u East Coastu zvyklejší, ale ukazuje spíš jeho další stránku. Výrazný beat, velký refrén a řekl bych, že i pořádnou dávku R&Bčkový atmosféry. Tak si to pojď užít.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru rádi.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, která bude opravdu velmi rychlá, protože jediný crash v regionech, který mi tu svítí, tak je v Litoměřicích na ulici Pokratická. Ale když se vrknu na dálnice, ty jsou naprosto průjezdný bez většího crashe nebo zdržovačky. Úplně to samý platí o Praze, tady se vůbec nic neděje. Pokud máš nějaký jiný info o tom, co se děje na dálnicích, na silnicích, prakticky kdekoliv, tak dávej vědět 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

0: fajn.
1: Dáváš si Rádio Spit, máme tu neděli 30. srpna, něco málo kolem 9:45, a to znamená jediný, že tu mám další místečko na písničku na přání, o kterou si chvilku zpátky řekl Ríša.
2: Ne, to bude vám vadit IZO nějaký? Pod vlivem, víš, tam můžeš dát pod vlivem.
1: Yes.
2: Všem posluchačům určitě, klukům do Karviné rapotit a všem, co mají náladu.
1: Přesně, kámo, mega cením výběr tohoto songu IZO, Jackpot, pod vlivem, Rest in Peace Jackpot. Pamatuju si, že tohleto, když vyšlo, kolik mě mohlo být, ty kráso, takových 9-10, tak to byl jeden jako z prvních kontaktů s rapem, který jsem vůbec ve svém životě měl, takže jsem mega rád za ten výběr. Posílám to všem zmíněným, no a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak můžeš poslat třeba voiceovku do naší mobilní apky.

0: Dohrává nám Viktor Šín Syndrom, ty posloucháš Radio Spin, máme tu neděli 30. srpna, něco málo před 10. hoďkou. No a krom toho, že svátek má Vladina, kterým ještě jednou přeju všechno nejlepší, tak tu mám ještě jedno jubileum, který sice spadalo na včerejšek, ale já jsem se o něm dozvěděl až dneska. A sice 68. narozky by včera oslavil Michael Jackson. A já jsem se u něho chtěl na chviličku zastavit, protože ty songy, kámo... Oh yes, král popu, kámo, toto prostě není jenom nějaký marketingový výmysl, že to byl král popu, ono stačí se podívat na ty čísla, to jsem tady s váma chtěl probrat, to byl fenomén ten člověk. Thriller, to je do dneška nejprodávanější album historie. Guinnessovka, když jsem tady googlil, tak uvádí víc než 67 milionů prodaných kusů po celém světě. Bráško, to je crazy. Nebo tady mám třeba rok 1984, kdy se konal normálně udílení cen Grammy večer a Michael Jackson tehdy během jediného ceremoniálu získal 8 Grammy a do tehdejší doby to byl rekord, Boris jich má teda na kontě 13 by the way, a musím říct, že ovládl všechny možné kategorie, krom popu, to byl třeba rock nebo R&Bčko. To prostě všechno ukazuje, jak obrovská hvězda Michael Jackson byl. A upřímně, občas přemýšlím nad tím, jaký by to bylo, kdyby Michael žil dneska. Co by vlastně dělal. Jasně, včera by oslavil 68. narozky, ale myslím si, vzhledem tomu, jak byl progresivní umělec, že by úplně v pohodě naskočil někomu na nějaký rapovější beat, protože přece jenom Jackson nikdy nebyl týpek, který by se bál posouvat své hranice a mega si ho dokážu představit, co já vím. Takový Michael Jackson a Travis Scott na jednom beatu, to by bylo jako dobrý točo. Vlastně něco jako Ozzy Osbourne, když spojil síly s Post Malonem nebo s Travisem Scottem taky, že jo. Bylo by to super. Každopádně rest in peace Michael Jackson a my si jdeme dát počasí. Co se počasí týče, po celé České republice je průměrná teplota zhruba 21 stupňů Celsia, na většině území máme potom polojasno nebo i skoro jasno, to záleží, kde zrovna jste, v Čechách je to polojasno, na Moravě třeba, tam nám vykukuje sluníčko. Co se denních maxim týče, ty vystoupají někam k 28 stupňům Celsia, ale vypadá to, že by to mohlo mírně líznout místy i 30, minimálně ta Praha vypadá, že by se mohla pořádně rozehřát. Když se dívám na mráčky, tak ty nejsou prakticky vůbec nikde, takže dneska nám asi nezaprší.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Ahoj, tady je Odeon z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: mediální partner Radio Spin.
1: Za 4 minutky máme 10 hodin, to je přesný čas a ty dál ladíš Radio Spin.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof a jdeme si dát další písničku na přání, která tentokrát bude velmi tematická.
1: Ahoj, já se jmenuji Vladina, takže děkuji ti za přání k svátku, ale já jsem z Plzně, takže jsem ještě taková větší anomálie. A jestli tě můžu poprosit, jestli mi tam k tomu svátku zahraješ od Gunny Fuck You Mean. Jo, díky moc, měj se, čau.
0: No za málo, to ti samozřejmě zahraju. Hele, ze Plzně, anomálie, já jsem si to schválně pogooglil, jo, a v Plzni by mělo být Vladin jenom 15, což teda rychlou matikou znamená, že pokud mě to neplete, tak Plzni je zhruba 188 tisíc obyvatel, děleno 15, to máme nějakých jedna Vladina na 12,5 tisíce lidí, kteří se jmenují jinak. Takže jo, jsi fakt anomálie, ale to myslím jenom v tom nejlepším. A ještě jednou, přeju ti všechno nejlepší k svátku, pouštím tam jednoho Ganu jenom pro tebe.
2: Ladíš Radio Spin? Komunikátor s Krištofem.

0: oblíbeného jídla. Co by to bylo? Čeho byste se ujedli?
1: Ale tak já bych udělal krupicový kaše.
0: To všichni chápeme, krupička nade vše.
1: Udírny, uzený, ale...
0: Kámo, no tak prosím tě, uzený, já mám hlad, proč já řeším tyhle ty témata?
2: Jako Češi máme podle mě hrozně jako oblíbený jídla, co se týká knedlíky plus nějaká vomáčka, takže nevím, jak by se to počítalo, ale říkám ti, že dejte přede mě 20 talířů svíčkový a jako za 10 minut to tam prostě není. Konec, zmizelo.
0: Tohle to byl gastronomický Harry Houdini, Jirka. Před něho prostě položíte svíčkovou a najednou, že... Oh, zmizela. Největší rekordmanem je ale pajky.
3: Já bych se užral, já držím Guinnessu svět rekordů v pojídání kyselých pendreků. Za jeden večer jsem jich zvládnul 297 a to jenom z důvodu, že... Tři jsem nechal manželce, aby ochutnala modrej, zelenej a červený.
0: Brr, bráško, mě se úplně kroutí pusa, když to slyším, ale asi gratuluju, hádám. Hele, ještě, že to nebyl Dominik, protože kdybych se ho na tohleto zeptal, asi bychom tu kvůli jeho výčtu oblíbených jídel byli až do neděle. Užij si víkend a slyšíme se zase v pondělí o česti. Tak čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Spin. Dáváš se Rádio Spin, hudební víkend s Krištofem, ale hlavně s West Coastem a East Coastem. No a v tuhletu chvíli tady mám asi nejlepší ukázku toho, jak rozdílně může americký hip-hop v polovině 90. znít. Protože začneme na West Coastu s Warrenem G a Nate Doggem a jejich songem Regulate z roku 94. Hele, kdybychom byli ve škole, já byl učitel, vy byli žáci a já se vás zeptal, studenti, popište mi prosím, jak zní G-Funk a vy byste pustili tenhle ten track, tak máte jedničku s hvězdičkou. Tohleto je za mě učebnicovej G-funk, jo, ten pohodový groove, ta výrazná basová linka, hlavně takovej ten pocit, že sedíte v autě, projíždíte si ulicema, jo, Kalifornii a všechno je úplně v největším klídečku. Přesně tohleto je Regulate. Jo, a jeden fun fact, základ celého tracku stojí na samplu skladby I Keep Forgetting od Michaela McDonalda. No a Warren G popisoval, že jenom tak šel po ulici a našel tam krabici s vinylama. Tak si ji prostě celou koupil, no a právě tenhle ten sample, tahle ta deska ho zaujala naprosto nejvíc. Potom se přesuneme na East Coast a zase do úplně jiné atmosféry. Mám tu Mobb Deep Shook Ones Part 2. To bylo vydané v roce 95, no a místo slunce a G-funku a Kalifornie přichází samozřejmě temnější beat, minimalistická produkce a hlavně ten text, který je postavený na paranoji, na násilí a taky na životě v Queensbridge. Ale myslím, že lepší dva tracky na to, abyste porovnali East Coast a West Coast, tady už mít nebudeme.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší z dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak kreše hlásí Ostrava na ulici Nahrázy a jeden taky Brno v ulici Okružní u Hlasova náměstí. Dálnice, ty jsou v tuhletu chvíli naprosto čistý, průjezdný, nic se tady zkrátka neděje. To se nedá říct o Praze, protože tady mi svítí nehoda na ulici Legerova na Novém městě a jedna nehoda taky v ulici Za Cukrovarem, to by měla být Praha Čakovice.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Na vaše Radio Spin, s tebou je Krištof. No a máme tady další písničku na přání, která tentokrát poputuje za Davidem.
2: Ahoj, tady David, jsem zase od Bobbyho Blaze a Mary Jane. Pošlem to těm klukům.
1: Bobby Blaze, Mary Jane, výborný track, takhle hezky v neděli, ty kráso, dopoledne, úplně bych si s ním sednul, dal bych si kafíčko někde na terase, jenom bych tak jako chilloval. Pouštím ti to tam, kdybys i ty chtěl něco zahrát, další hoďku, tam mám dvě volný místečka, tak se klidně ozvi.

0: Dohrává nám H1.6, la, máme tu neděli 30. srpna a ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof. Včera jsem tady dával svůj přehled nových releaseů, ale musím říct, že za poslední týden toho vyšlo tolik, jako fakt nepřeberný množství hudby, že to budeme se zopakovat, takže tady máte...
1: Krištofův přehled nových releaseů.
0: Začneme u té mladší generace, minimálně teda v Česku mladší generace. Loud Swan poslal ven svůj single, který se jmenuje Paris. Pokud máš rád tu novější vlnu rapu, nebo si jenom chceš odpočinout od toho old schoolu, ale dej tomu šanci, Loud Swan je týpek s vizí minimálně podle mě a taky musím nalákat na ten klip, protože vždycky, když jsem si vizualizoval jeho hudbu a Loud Swan potom vydal klip, tak ten klip prostě vypadá přesně, jak já si vizualizuju tu hudbu. Dává to smysl? Prostě týpek to má promakaný. Posunem se dál, protože se nám ozývá i Hugo Tox. Je to tak? Tox totiž oznámil na sockách svůj nový album, který ponese název Art a který vyjde už 9. září. Ta deska má obsahovat 16 tracků, no a tohle je první ochutnávka, kterou borec vyhodil ven. Je to single, který nazval Míč Bro 3 a musím říct, že je to hard. Nějak z toho cítím, že Hugo Tox zase dostal hlad. Poslední dobou jsem si říkal, tyjo, vlastně je to pořád takový stejný. Neuráželo mě to, vůbec ne, bylo to jako solidní. Jenom jsem čekal trošku něco víc a tady to najednou začínám cítit a přijde mi, že si tady Hugo Tox jde trošku spravit chuť po tom disu od OGho Páva. Na to album se neskutečně těším a dáme si potom na něho takovou menší recenzi, až vyjde. V neposlední řadě, abych nezapomněl i na ty zahraniční releasy, tak tady mám album, který se probíralo asi nejvíc za poslední týden a to je Trippie Redd, který vydal album Hashtag NDA. Já jsem záměrně vybral tuhletu ukázku, protože na jednom tracku si Trippie Redd přizval rapera, který si říká YNW Melly, no a tenhle ten týpek momentální chvíli sedí ve vězení a celá tady tahleta sloka vznikla přes vězeňský telefon. Já teď nebudu řešit, co ten týpek udělal nebo neudělal, proč sedí, to by bylo na další 3 samostatné stupy. Já jsem tu od toho, abych si poslechl to album, abych poslechl tu hudbu a nacítili. A musím říct, ty kráso, tenhle ten song mě neskutečně baví. A hlavně nechápu, ty kráso, tam musí mít buď to strašně kvalitní telefon, anebo cením Trippie Redda a producenty, že z toho vytřískali takový maximum, protože to zní fakt fenomenálně. Pokud jsi někdy poslouchal Trippie Redda klidně v minulosti, tak si myslím, že to album neurazí, nenatchne a zároveň, že si tam tak jako 2-3 bangry rozhodně najdeš. Teď už si dáme jenom rychlý počasí. Po celé České republice průměrná teplota 22 stupňů Celsia a dále stoupá. Co se nějakých denních maxim týče, tak ty se vyšplhají na 29, teď to vypadá stupňů Celsia. V Čechách by mělo být trošičku míň, hlavně teda Ústecko, Karlovarsko nebo Plzeňsko hlásí něco málo kolem 25. Naopak Morava, tam bude přesně kolem těch 30 stupňů Celsia. Pršet by dneska úplně nemělo, vidím to jenom nějaký slabý, fakt jako maličký mráčky, který proletí skrz Čechy, ale asi nic extra.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou. Československý underground.
3: OK, to je malej G. Track Sudet Drillin.
4: Ivi jo!
3: Skr! Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK. Tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go. OK.

0: takže GBP. Za 3 minutky máme 11 hodin a ty dál posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Dáváš si Rádio Spin, s tebou je Krištof, máme tu něco málo po 11. hoďce a to znamená jenom jediný další písnička na přání, která tentokrát poputuje za Paťou.
2: What's up, Krištof, tady je Paťa, ale něco od Hektora.
1: To je široký pojem, něco od Hektora.
2: Emoce. Bylo to pro jednoho člověka, mám ho tady vedle sebe, takže Mája, z Nelovic.
1: Je tak, pro jednoho člověka, emoce na emoce pro Máju, no, asi chápu, Paťo. Ne, dělám si srandu, samozřejmě, užijte si Hektora, pouštím ho tam. Kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak 210, 32, 30, 30, anebo naše mobilní apka, můžeš mi tam poslat nějakou krásnou vojsovku.
0: Ladíš Rádio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof, no a v tomhletom hudebním víkendu řešíme jeden odvěký beef, East Coast a West Coast. Teď se vrátíme trošku ke kořenům, protože na West Coastu si dáme NWA a jejich song Gangsta Gangsta. To je track z jejich přelmového alba Straight Outta Compton. Nahrávka vyšla v roce 88, no a právě díky tomu NWA pomohli dostat gangsta rap z ulic Los Angeles do celostátního povědomí. Vlastně by se dalo říct i do povědomí celého mainstreamu. A přitom Gangsta Gangsta není jenom žádný machrování. Ten track popisuje nebezpečí života v Los Angeles, ale zároveň ukazuje i jakousi přitažlivost tohoto životního stylu, dalo by se říct. Potom přeskočíme na East Coast, konkrétně kam jinam než do New Yorku, a k týpkovi, který si říká Nas. No a jeho songa I Can, ta vyšla na jeho albu God's Son jako single a dostalo se dokonce až na 12. místo Billboardu Hot 100. Jenže oproti tomu předchozímu tracku z West Coastu je tady úplně jiná energie. Nas tentokrát rapuje především dětem a k mladým lidem, aby si šli za svými sny, aby se vyhejbali drogám a aby věřili, že něco můžou dokázat. Takže takovej pořádný motivační rap. Do toho je ještě super ten beat, protože producent Salam Remy do produkce použil motiv od Beethovena pro Elišku. Zároveň tam použil bubny ze skladby Impeach the President. Takže tady máme takovou klasickou evropskou hudbu, soulovej break a přesto je to vlastně jenom rap z Queensu.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru rádia.

0: A doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak nehodami tady svítí v ulici Gajdošova v Brně, jedna taky v ulici Teršova v Plzni, jinak jsou regiony úplně fresh. Dálnice, tak tady se nějakých 10 minut zdržíš na příjezdu do Brna po D2, jinak se na dálnicích nic přelomového díky bohu neděje. No a Praha, tady mi těch nehod svítí trošku víc, začnu v ulici Legérova na Novém Městě, další nehoda mi tady svítí hned za Barandákem, Štefáníkův most na Starém Městě hlásí taky jednu a v neposlední řadě ulice pod Krejcárkem na Žižkově. Tolik doprava, kdybys měl cokoliv, třeba věděl o nějakém crashi, který jsem nenahlásil, tak 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof, no a občas se takhle stane, když tady mám komunikátor, že mi přijde třeba jenom zpráva a jak sami víte, já zprávy prostě neuznávám, pro mě pořádná voiceovečka, pořádná hlasovka, je to pravý ořechový, ale tady musím udělat výjimku, já jsem totiž prolezl apku, jo, a našel jsem tady zprávu od Vaška, Markéty a Terky, který píšou: ahoj, pusti nám na sesternu jednu balkónovku, ať nám to v práci utíká, děkujeme. A poslali k mi k tomu ještě úžasnou fotku, jak fakt vyloženě sedí na sesterně, čekajte, na výšku, takže já takhle trošičku dám hlavu naopak, no jasně, sedí tam, kámo, otevřený šuplíček, tam všechny ty léky, ty kráso, to je fakt prostředí, kde si nedovedu představit, že posloucháte Radio Spin, ale cením, jako fakt na 100% cením a myslím, že si toho jednoho resta a balkonovku 100% zasloužíte. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, 210 32 30 30 a nebo mi pošli tu voiceovečku.
1: Tak

0: Tak, a zase je 30. srpna.
1: Jo, bráško, a víš, co to znamená?
0: No, že za chvilku bude září a bude tu moc práce.
1: Ne, to znamená, že po práci můžeš konečně žít.
0: Jo, já po práci většinou ležím.
1: No tak v září ležet nebudeš, protože můžeš jít na afterwork.
0: To zní jako další povinnost.
1: Ne, kámo, to není povinnost, to je odměna za to, že jsi přežil celý pracovní den. Hudba, Mike Traffic, Orion, Noir, Nurse, Robot, pak tam bude skvělý jídlo, různý pop-upy třeba z Jemenko nebo z Never Enough, letní atmoška, žádný vstupný.
0: Počkej, takže mě někdo jako zve na party a ještě po mně nechce prachy?
1: Jo, přesně, Afterwork on Tour Summer FR pokračuje už 4. září v Karlových Varech.
0: No jo. Ale já nejsem z Karlových Varů.
1: No tak klídek, protože potom je na řadě Praha, Rakovník, Kolín, anebo taky Hradec Králové.
0: Jo, takže mám vlastně několik možností.
1: Přesně tak, několik možností, jak konečně někam vyrazit.
0: No tak to možná v září nebudu ležet.
1: No tak vidíš, já věděl, že v tobě ještě něco je. Nech tu únavu doma, Afterwork on Tour, Summer FR, protože po práci se co? Nekončí, ale začíná. Tak, a kdybys to z tohoto nepochopil, tak to je jedna veliká pozvánka na Afterwork on Tour Summer FR a podrobnější info potom najdeš na webovkách Rádia Spin. Jdem si dát ještě zcela normální, klasické počasí. Po celé České republice průměrná teplota 25 stupňů Celsia, na většině území polojasno, místy oblačno, co se denních maxim týče vystoupají někam k 27 stupňům Celsia. Ano, stále se to mění, nechápu. Chvilku to hlásí 30, chvilku 27, nevím co s tím je. Počítejme s takovýma 28 a myslím, že nebudem vůbec překvapení. Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Penery, mediální partner Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Normálně jsem to málem zaspal, ale za minutku máme 12. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Dirty. Komunikátor na rádiu Spin.
1: Jak se patří, jak se sluší, písnička na přání do tvých uší, ladíš rádio Spin, s tebou je Krištof. Máme tu něco málo po 12. roce a to znamená další písnička na přání, která poletí za Kubou, kterýho jsem tady měl chvilku zpátky na telefonu.
2: Poprosil bych, abyste zahráli PTK KSN pro všechny, co mají rádi PTK.
1: Banger. Já jsem tady Kubo vydal na výběr, buď to pustit originál, a nebo si pustíme remix, kde je Hector a někdo jim to, pokud se nepletu, Robin Zoo tam taky je. Hele, nakonec jsme vybrali originál, což je fajn, protože tady na rádiu Spin často hrává remix a hodně si o něho tady lidi píšou nebo volaj, tak se těším, že to zase trošku ozvláštníme a dáme si jednu Origo verzi.

0: Zaželezilo-li se železo? Či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Dáváš si Rádio Spin, s tebou je Krištof, no a pokračujeme v našem hudebním víkendu East Coast versus West Coast. No a teď tu máme takovou docela zajímavou kapitolu, protože za chvilku vám tady naservíruju dva tracky, mezi kterými se odehraje dost zásadní část příběhu Ice Cube'a. O co jde, jo? Začneme pěkně na začátku. Začneme na West Coastu u týpka, který si říká Eazy-E, nebo říkal Eazy-E, a dáme si od něho track No More Questions. Ice Cube je v téhletí době pořád ještě součástí uskupení NWA a podílí se právě i na Eazyho solovým materiálu, to znamená i na téhletý písničce. Jenže potom přijde menší rozchod, Cube odejde z NWA kvůli sporům ohledně prachu, no a co se stane? On chce zůstat v Los Angeles a chce pracovat na svý solový desce. Dokonce domlouval jako producenta Dr. Dreho, jenže kvůli celý té situaci kolem NWA prostě nemůže, no a tak Cube nasedá na letadlo a odlítá do New Yorku hledat producenta Sama Severa. No a teď přichází taková filmová náhoda, protože tenhle ten producent nepřijde na schůzku. Ice Cube už se chystá odejít a letět zpátky do Los Angeles, ale v tom na chodbě potkal Chucka D z uskupení Public Enemy, který ho už dali z koncertu. A ten Chuck se ho tak jako zeptá, co dělá v New Yorku, a nabídne mu, hele bráško, Ice Cube, jdeme do studia s Big Daddym Kaneem dělat Burn Hollywood Burn, takovou jednu songu, nechceš se přidat? No a Cube řekne ano. A tak se nám teďka stalo to, že tady máme Eazyho E a jeho písničku No More Questions, na který se podílel Ice Cube jakožto zástupce East Coastu, a zároveň tady máme uskupení Public Enemy a jejich song Burn Hollywood Burn, na který je znovu Ice Cube a podílel se na ní jakožto zástupce West Coastu. Crazy!
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak nehodami tady svítí v ulici Janáčkova v Ostravě, další třeba v Přerově na ulici U Tenisu, v neposlední řadě i v Plzni na ulici Tyršova. Když se vrtnu na dálnice, tak nějakých 5-10 minutek se zdržíš na příjezdu do Brna po D2. Jinak D1 hlásí crash taktéž před Brnem, měl by to být kilometr 187 ve směru Praha a začíná se tam tvořit menší zdržovačka, zatím nějakých 5 minut, ale možná to poroste, tak na to dávej bacha. Co se samotný Prahy týče, tak tady mi hlásí crash jenom Štefáníkův most na Starém městě. Každopádně pokud víš o něčem, co mi tady uniklo, 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu.

0: Spin.
1: Já se omlouvám, jestli někdy poslouchá Radio Spin i samotný René Dank, tak se velmi omlouvám a cením tyhle ty písničky. Každopádně my tu máme něco málo kolem 1/3 na 1 a to znamená jediný, že vám stihnu dát jednu poslední písničku na přání. No a o tu se do naší apky řekl mistr, který se říká Páv.
2: Čau, šlo by zahrát pro moji milovanou lásku QA od Nick Tenda. Děkuju.
1: To je krásný, to je krásný. Až se mi z toho chce normálně... Zuzka tady přede mnou už sedí a zakápla slzičku, nebo se tváří tak minimálně teďka. Ale kámo, kdybych měl holku, dělám to samý, nechávám ji hrát písničky na rádiu. A hlavně bych ji nechal hrát písničky na rádiu u mě. Tak, to byla trošku egocentrický výlet do Krištofovy mysli a teď vám to dopustit a nebudu o tom kecat.

0: Co se tak tváříš? Posloucháte Rádio Spin, neděle 30. srpna a se mnou už to je Zuzka, ahoj.
1: Jsem to nečekala takového vlka na konci.
0: No ale tak to dělá Sára, to je takový její trademark.
1: To jo, ale to je takový zavítí tam.
0: No je to takový.
1: No, to bylo výborný. Nebo to je nějaká sova, nebo já nevím, co jsi to udělal, ale pobavilo.
0: Je to takový volání divočiny, že?
1: Je ale to volání, mega volání divočiny.
0: Jako miluju Sáru Rikas. Já jsem ji úplně nemusel, když ji tehdy vzali do Milion Plus, tak jsem byl jako, kámo, jako to bratrství se rozpadá. Ne, měnil jsem názor asi třikrát, zbožňuju to.
1: Jo?
0: Ty ne?
1: No, tak jakoby, ne, není to
0: tak
1: úplně.
0: Tak mě se přiznej, není to tvůj šálek, ani můj
1: není
0: jako šálek kávy,
1: šálek,
0: to není,
1: není
0: úplně.
1: Není to šálek, no, prostě.
0: Není to, je to takový, jenom to takový šáleček to je.
1: Ty se mám udusila. není to šálek můj.
0: Víš, ale to je vidět, kámo, mluvíš o mojí zbožňovaný Sáře Rikas a teď ti zaběhne, kámo, málem se udusíš, to
1: ale
0: je znamení.
1: Já ti ji neberu.
0: Fakt?
1: No fakt, tak každým budeme mít něco jiného, aspoň se nebudeme hádat tady, že jo?
0: To je pravda, všem nám potom bude líp.
1: No všem bude líp.
0: Milu, tady ty freestyleový témata, to je taková krása. Prostě si tady vždycky pokecáme se Zuzkou a jedeme dál.
1: No přesně,
0: děkujeme.
1: Řekni, jak je počasí, dneska je pěkný počasí.
0: Jo, je tam pěkně, já jsem tam ještě nebyl pořádně, já jsem vycházel ráno.
1: No já jsem tam teda byla.
0: A?
1: Je tam úplně banger počasí, prostě kolem 23 stupňů, úplně takový vánečíček, prostě úplně nádhera, krása.
0: Hej, nevíte, jako má Zuzka pravdu, protože průměrná teplota po celé České republice je momentálně 25 stupňů a v Praze je to 23 stupňů, Zuzko.
1: Já se nedívá, taky vy už.
0: Rosnička, ty kráso.
1: Já jsem.
0: No a co se nějakých jiných maxim týče, tak ty vystoupají zhruba k 26 stupňům, takže myslím, že úplně ideální počasíčko na to pustit si Zuzanku do uší a strávit s ní odpoledne.
1: Je to tak.
0: Nesnáším to, 12.55 a ty posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu.

0: Spin.
1: Posloucháš si Rádio Spin na Majku s tebou Zuzka. My máme neděli 30. srpna, svátek mají Vladěny, všem Vladěnám přeju krásný den. Co nás dneska tady čeká? Dneska nás čeká stejný hudební víkend jako včera, East Coast, West Coast a dobrý bangry v hudebním víkendu. Dále pokecáme o nějakých balících hláškách a o různých tématech a taky nebude chybět komunikátor, takže si volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku. Už tady mám na drátě Tomáše, slyšíme se?
2: Jo, slyšíme, ahoj, ahoj.
1: Co tam dáme, pro koho to bude?
2: Prosím tě, dáme tam Biggieho. A bude to pro kluky nabitý za 2-3, pro Rodgera, pro Romča, pro Shankyho, ať se tam drží kluci a ať to nejdřív doma a ať se netrápí tolik.
1: Přesně. Není se proč trápit v životě, je to moc krátký na to ten život.
2: Hele, jasný, jasný.
1: Dávám to tam a užijte si to, ten track, čau.
2: Jo, díky, čau. The Biggie Duets, Jazzy Fizzle, Jagged Edge, Biggie Smalls, Ladies and Gentlemen, I go.

0: oblíbeného jídla. Co by to bylo? Čeho byste se ujedli?
1: Ale tak já bych to udělal krupicový kaše.
0: To všichni chápeme, krupička nade vše.
1: Udírny, uzený, ale...
0: Kámo, no tak prosím tě, uzený, já mám hlad, proč já řeším tyhle ty témata?
2: Jako Češi máme podle mě hrozně jako oblíbený jídla, co se týká knedlíky plus nějaká omáčka, takže nevím, jak by se to počítalo, ale říkám ti, že dejte přede mě 20 talířů svíčkový a jako za 10 minut to tam prostě není. Konec, zmizelo.
0: Tohle to byl gastronomický Harry Houdini, Jirka. Před něho prostě položíte svíčkovou a najednou, že... Oh, zmizela. Největší rekordmanem je ale pajky.
3: Já bych se užral, já držím Guinnessu svět rekordů v pojídání kyselých pendreků. Za jeden večer jsem jich zvládnul 297 a to jenom z důvodu, že... Tři jsem nechal manželce, aby ochutnala modrej, zelený a červený.
0: Brr, bráško, mě se úplně kroutí pusa, když to slyším, ale asi gratuluju, hádám. Hele, ještě, že to nebyl Dominik, protože kdybych se ho na tohleto zeptal, asi bychom tu kvůli jeho výčtu oblíbených jídel byli až do neděle. Užij si víkend a slyšíme se zase v pondělí o česti. Tak čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na

0: Wave Radio Spin. Na majku s tebou Zuzka, nás čeká hudební víkend West Coast, East Coast a v něm dva tracky. A začneme z ostra, začneme West Coast Ice Team trackem My Baby, což je track z Ice-T-ho debutu Rhyme Pace, vydaného v roce 1987. A to je zásadní deska pro vznik rozvoj a pro vznik a rozvoj West Coast gangsta rapu. A nejenže je tenhle track a deska zásadní, ale také je důležitý říct jednu věc. Ice-T nebyl jenom gangsterský rapper, ale hlavně byl výborný ve storytellingu. Jeho tracky jsou vlastně takový mini romány, když se zaměříte na ten příběh, o kterém rapuje. Jdeme dál, East Coast, Run DMC, It's Like That. Tenhle track je zase na druhou stranu taková historická kronika o tom, jak se žilo na ulici, jak věci zdržovaly, jak ten život byl tvrdý oproti dnešku. Tak jo, West Coast, East Coast na Radio Spin teď.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na Radio Spin. Pojďme se podívat na dálnice, klasicky D1 mezi 25. a 26. kilometrem ve směru na Brno. Máme nehodu, je tam neprojezdný pravý jízdní pruh, ale zdržený nebude žádné nějaké extrémně dlouhé, takže v pohodě. Na D11 na 94. kilometru ve směru napravo je nehoda osobáku a nákladňáku, je tam neprojezdný levý jízdní pruh a tam se teda zdržíš zatím okolo 10 minut, ale podle mě to bude narůstat, tak tam dávej pozor. Co se týče regionu, v ulici Janáčkova v Ostravě jsou v sobě dva osobáky, no pojďme se podívat do Prahy, v ulici Lomnického auto srazilo cyklistu, takže se tomu raději vyhni. A jinak, co se týče toho centra, nemohla jsem si vzpomenout na slovo centrum, co se týče centra, tak ten je to čistý, je to průjezdný, krásná neděle, tak jak má být. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj hlasovku do mobilní apky. Ladíš Radio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš rádio Spin na majku s tebou Zuzka, my tady máme komunikátor, hra, já hraju podle tebe a tentokrát mi volá Davídek. Čau Davídku, slyšíme se?
2: My tady máme komunikátor, hra, já hraju podle tebe a tentokrát...
1: Halo?
3: Halo, slyšíme se?
1: Slyšíme se. Co tam dáme, pro koho to bude?
3: Halo. Dáme tam pašeráckou a... Bude to jenom pro mámu, protože tady má strašně ráda.
1: O, tak to je krásný, tak posílám mamince, pozdravuji a ty si taky užij track, jo? Čau.
3: Jo, ty taky.
2: Tak posílám mamince, pozdravuji.

teďko mířím ze Štrosu do Bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

0: dohrál Gufrau Mat 213 na rádiu Spin, s tebou je Zuzka, nám se blíží druhá hodina. No já už jsem tady dlouho neměla žádný tipy na to, jak se zabavit, když se nudíte, tak poslouchejte pozorně. Bude podzim, to je jasný, podle mě jste všichni už pochopili, že já podzim naprosto miluju, jsem velká faninka podzimu. Čekají nás dlouhé podzimní studené noci a v těchto chvílích bude úplně nejlepší, když se s lidma, co máte rádi, zachumláte do dek a zahrajete si společenskou hru. No já nevím, na co jste mysleli teď, ale vy, já mám na mysli hru, pardon, Černé historky, kterou možná znáte a možná taky ne. A pokud ne, tak hned utíkejte do obchodu si ji koupit. Já tuhle hru po dlouhé době teďka nedávno hrála a připomněla jsem si, jak je úplně úžasná a skvělá. Vy tam totiž podle jedné věty a jednoho obrázku na kartičce musíte vyřešit nějaký zločin. Jeden člověk ví celý ten zločin a ostatní jsou detektivové, no prostě na to musí přijít. Já to doporučuji moc, strávíte nad tím sice hodně času, ale ten pocit, když ten případ vyřešíte, je naprosto nejlepší. My se podíváme ještě na počasí, máme kolem 23 stupňů v Praze, krásně jasno, trošičku nám fouká, ale to ničemu vůbec nevadí. Ty nejvyšší teploty dneska v Praze budou kolem 27 stupňů, bude jasno, bude krásně. Každopádně večer se ta teplota klesne na takových 23 stupňů, takže se pořádně přioblač. To je z počasí vše, Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz, pro muže, pro ženy,

0: jsme Rádio Spin.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: na Penery. Mediální partner Radio Spin.
1: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

0: Spin.
1: Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, na drátě s tebou Tomáš, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Prosím tě, dneska tam dáme Izomandiasa VTF. Bude to pro tebe.
1: Děkuji.
2: A pro všechny posluchače.
1: Ok, to je krásné, já to posílám pro tebe, užij si track, měj se krásně, čau.
2: Děkuji, ahoj.

0: tebou Zuzka nás čekají další dva bangry z hudebního víkendu. Řešíme West Coast, East Coast. Začneme West Coast a tam Tupekem samozřejmě a trackem Changes. Kdo by tento track neznal? Pane bože, je to jeden z nejslavnějších tracků od Tupeka. Hlavně nese takovej jakoby vnitřní klid, mír. Hodně mám ráda tento track a hlavně se řadí mezi tracky, které nikdy nezestárnou. Je extrémně nadčasovej. Říkám vám, že ho budou poslouchat ještě naše pravnoučata. Jako druhý se poslechneme East Coast, Public Enemy, He Got Game. Tento track je za mě notoricky známý. Všichni ho známe, možná nevíme, od koho je, ale všichni ho známe. V tom tracku slovo game neboli hra není jenom jakoby basketbal, o kterým tam jakože se rapuje. Basket je spíš jakási taková metafora, což je vlastně zajímavý. Chuck D používá sport jako způsob, jak mluvit o černošské komunitě, společnosti, penězí, politice a představě o úspěchu. To by člověk neřekl, že za 3 minuty tracku se toho dá vyřešit tolik.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme samozřejmě na dálnicích, na D1, na 25. kilometru ve směru na Brno. Nehoda, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, ale nečeká tě tam nějaké extrémní zdržení. Za to zdržení tě čeká na D11, na 94. kilometru ve směru na Prahu. Tam je nehoda osobáku, nákladňáku, neprůjezdný levý jízdní pruh. Dávej tam bacha. Regiony v ulici Janáčkova v Ostravě jsou sobě dva osobáky, tam dávej pozor. No, co se týče Prahy, v ulici Lomnického, o to srazilo cyklistů, dávej tam pozor. No a v

0: pondělní Atky. Ladíš se Rádio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc repu v repu.

0: Posloucháš si rádio Spin na majku s tebou, Zuzka na drátě s tebou, Filip. Filipe, slyšíme se?
1: Slyšíme.
0: Boží, co tam dáme, pro koho to bude?
1: Jsme na rybách, takže pro nás všechny rybáře bychom to trošku chtěli vybalancovat, takže maniak balanc.
0: Já mám otázku. Mě fascinuje, jako jak třeba dlouho vydržíš jako na těch rybách být?
1: Klidně 4 dny, úplně v pohodě.
0: Jako v kuse
1: klidně
0: ne, týden, to
1: není
0: ne.
1: Problém.
0: V kuse ne.
1: No jasně.
0: Ne.
1: Jo, teďka jsme 2 noci, 3 dny, takže takže úplně v pohodě.
0: A to ale musíte mlčet, ne? Nebo jako...
1: Ne. Party.
0: Party na rybách?
1: Jako, no jasně.
0: Ne, tak to vyženete ty ryby, ne?
1: Ne, to je právě úplně super tohle.
0: To já teda obdivuju, já vždycky, když vidím ty rybáře, tak já nechápu, jak to teda zvládají a všechny vás obdivuju. Tak jo, posílám vám to tam, tak to tam dejte hodně nahlas, no třeba ty ryby
1: jasný,
0: připlavou.
1: Jasný, dáme, bohulíme, díky.
0: Čau.
1: Čau.

Ladíš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. A já jsem tady včera dlouho s Krištofem řešila balení lidí, jakože když se vám někdo líbí, chápete, balení lidí. A vlastně jsme se shodli na tom, že balit někoho je spíš takový pojem než realita. Já jsem třeba nikdy nikoho záměrně nebalila. Myslím, že je lepší, když je to prostě taková ta přirozená cesta, jakože to není na sílu. To se mi říkal i Krištof, ale možná my dva jsme divní a balení je normální, klasická, běžná aktivita. No a to bych nebyla já, abych nevypátrala ty nejhorší, nejtrapnější balící hlášky, tak se držte, začneme lehce, jo? Poslouchejte. První věta. Nejsi náhodou Wi-Fi, protože mezi náma cítím spojení. No tak jako, není to tak hrozný, ale jak by mi tohle týpek řekl, tak jako by utíkám pryč za kopec, prostě pryč. Druhá věta, jo? Máš jméno, nebo ti můžu říkat moje? No tak, sice krátké sebevědomí, ale naprosto jakoby katastrofální, ještě takové jako oplzlé. A perla nakonec, pokud řídíte, tak raději zastavte, ať to s váma nesekne. Můžu tě vyfotit? Chci Ježíškovi ukázat, co si přeju. Já to nechám tak jakoby doznít, vyhnít, protože tohle je naprosto otřesný, jako strašný. To utíkám za dva kopce, jo, kdyby mi tohle to někdo řekl. Za dva kopce, možná za tři. Každopádně, pokud na tebe někdo něco takového někdy vybalil, nebo nedej bože ty na někoho, dávej mi vědět do apky, mě to docela jakoby zajímá, pobavíme se. Co se týče počasí, tak máme kolem 23-24 stupňů. Dnešní pík bude 27 stupňů. V Čechách na Moravě kolem 25-26 stupňů. Mělo by být tak jako polojasno, foukat, ale pozor, pokud někam večer půjdeš, tak se západem sluníčka se zase ochladí na takových 22 stupňů, takže to nebude úplně taková paráda, takže se přioblč a všecko bude krásný. To je z počasí vše, ladíš Rádio Spin s tebou Zuzka. Nejvíc rapu v rap.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, nás čeká komunikátor, mě tady před chvilkou volal Vojta, chtěl zahrát od Jimse Cola Idy nový track Daniel MCS Remix a já mu to splním, protože ten track poslal úplně všem.

0: Na spinu tam hudba ti hraje, na spinu tam rapuje frajer, na spinu tam hudba ti hraje, na spinu, na spinu, na spinu.
1: Československá scéna, Radio Spin. Yes, the Wolfman here, Pet Black Radio, bringing you that new shit from Nironic and DJ Rich.

0: rána.
1: Vibuješ se na rádiu, Spin s tebou je z Uska, nás čeká poslední dvojitá dávka tracků v hudebním víkendu, kde řešíme West Coast a East Coast. Za hodinku už to po mně převezme Maty. Jdeme rovnou na to, jako první si dáme West Coast a Nate Dogg a s jeho trackem Nana. Nate měl jednu z nejvýraznějších funkcí v celé West Coast scéně, jo? Vzal prostě jednu rapovou skladbu, dokázali proměnit v R&B, soulovou píseň, prostě čaroval s těma trackama a mně se to na tom hrozně líbí. Je zároveň i hluboký, klidný, takovej přesný opak agresivního rapu. Naproti tomu tady máme track ze stejného období, ale z East Coast, to je teda Biggie s jeho trackem Juicy. Základní kouzlo je v tom, že Biggie vypráví příběh svého života a to je celý. Začíná jako kluk z Brooklynu, který sní o úspěchu a postupně popisuje cestu od chudoby, street života až k rapový kariéře. Zdánlivě se to zdá jako takovej klasický motiv, ale v tomhletom tracku je to velmi speciální. West Coast, East Coast na rádiu Spin v hudebním víkendu právě teď.
0: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Miluju mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin a udělám ti radost. Dálnice jsou čisté v regionech, tady vidím v ulici Paskovská v Ostravě. Jsou v sobě dva osobáky, tam dávej pozor. No a Praha je úplně taky čistá, jak říkal včera Krištof, jako padlej sníh, mně se to líbí. Až teda na ulici Patočkova na Praze 6 je čerstvá nehoda, dávej tam pozor, vyhni se tomu. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět do apky nebo volej na číslo 210 32 30 30. Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci,

0: Slyšíš Radio Spin na majku, s tebou Zuzka, nás čeká poslední komunikátor, poslední přání a to je od Ondry.
1: Ahoj, tady Ondra. Hele, zahraj mi tam od Viktora Deja Vu pro všechny spiňáky a pro všechny, co poslouchají Viktora a především už tady po druhý na spinu pro mýho bráchu Martina. Zdravím všechny, ahoj.
0: Já tě taky zdravím, dávám tam Deja Vu a pokud i ty chceš slyšet svůj oblíbený track, tak nezapomeň volat Matymu.

0: Posloucháš si Radio Spin na Majku s tebou Zuzka, my máme 15.51 30. srpna, neděli a za dva dny někoho čeká škola, Matyho ne.
1: Mně určitě ne, protože mě za dva dny čeká dovolená v Portugalsku.
0: Jo, Maty si tady přinesl takový obrovský kufr, tak jsem se ho zeptal, jestli tady bude spát ve studiu, prej ne.
1: Ale není obrovský, to není ani do zavazadlového prostoru, to je na palubu nahoru.
0: Mně teda přijde velký.
1: Má 8 kilo. Ani 10 nemá, ani jsem se, limit je 10, ani do něj jsem se nevyšel.
0: Takže to je jako jenom příručák, jo?
1: Je to příručák, nebo příručák mám na batoh a tady ten kufr si dám nad sebe.
0: Jo, takže to nejde jakoby pod tu palubu.
1: Ne,
0: no, tak to
1: nejde.
0: Jsi ušetřil, ne?
1: Já jsem velmi ušetřil
0: no,
1: právě.
0: No, to je výhodný. Tak počkej, jak se to tak dělá? Počkej, tam musíš mít do nějakých kil ten
1: hele,
0: kufr.
1: Můžeš mít příručák, což je většinou batoh, který si dáš pod sebe pod sedačku.
0: No.
1: A ten může mít kolik kilo chceš, většinou si tam lidi dávají powerbanky, elektroniku, věci.
0: Aha.
1: Pak můžeš mít přesně si připlatit za ten zavazadlový prostor pod letadlo.
0: Aha.
1: A to je ten velký kufr, ale upřímně připlatit si k letence 40 euro, ještě krát dva, že jo, zpáteční, tak to už máš prostě jako
0: no,
1: peníze navíc.
0: To nedělejte.
1: A nebo si můžeš prostě zaplatit do 10 kilo prostě palubovej prostě kufřík malej, který si dáš nad sebe do toho prostoru. A to je levnější a musíš to mít do 10 kilo a musí to mít nějaký rozměry, takže jsem se tady od souseda půjčil rozměry.
0: No tak úplně ideální.
1: A jdu na dovolenou skoro zadarmo.
0: No tak to myslím si, Mate, že by si tady měl udělat nějakou cestovní rubriku a radit prostě spinnerům, protože já třeba tady ty věci úplně nevím. A co budeš probírat, Mate, dneska?
1: Hele, dneska navážu na včerejší nový release.
0: Uh-huh.
1: Dneska já řeknu, co třeba oznámil Sergej, ale jaká deska třeba zajímavá taky vyšla od Idej a Jamesa Cola. Pokecáme třeba taky o Red Zedovi a jeho novíkáře a teoreticky bych nakonec vysílání taky třeba mohl říct, kam vlastně na dovolenou pojedu.
0: No výborně, tak to si počkejte, to všecko budeš mít tady s Matym teďka až do 7, ale předtím my si dáme počasí. Maty, jak tam je?
1: Hele, je tam extrémní teplo.
0: Jo, fakt?
1: Mám kalhoty a trpím.
0: Jo? Jakoby je tam tak kolem 26-27 stupňů, ale nebojte se, to je pík dnešního dne, už to víš, nepůjde, naopak to půjde níž na 23-22 stupňů, zítra ale už bude teplo, příští týden by nám měly začít zase takový ty hodně letní teploty, ale to zvládnem. No a taky příští týden tady s tebou budu já, místo velkýho Máry, který má ještě dovolenou, takže mě uslyšíš od 4-7, ale potom od čtvrtka je to taky hodně složitý dopad. No, já vám to potom všecko zítra vysvětlím. Ale teď už Maty, čau.
2: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

zvěř, mohá koupit déšť, let, smík, smyk, explosive. Kdykoliv jedu v noci lesem, vyskočí z

0: aplikace. Posloucháš právě Radio Spin, na majku už je s tebou Maty, společně si dáme komunikátorovou session, a to až do 7, takže nás čeká hudební víkend East Coast a West Coast. Rozeberem taky nový release a oznámení v rapu a samozřejmě se budeme hrát tvoje tracky na přání, o který si voláš na 210 32 30 30 nebo si posíláš voiceovky do naší mobilní aplikace Radia Spin, jako to právě teď udělal třeba Pav.
1: Čau, šlo by zahrát QA od Nick Tenda pro moji lásku milovanou. Děkuju.
0: Jasně, kámo, tak pro lásku milovanou dáme QA. Ladíš Radio Spin na

0: jeho oblíbeného jídla. Co by to bylo? Čeho byste se ujedli?
1: Ale tak já bych udělal krupicový kaše.
0: To všichni chápeme, krupička nade vše.
1: Udírny, uzený, hele.
0: Kámo, no tak prosím tě, uzený, já mám hlad. Proč já řeším tyhle ty témata?
2: Jako Češi máme podle mě hrozně jako oblíbený jídla, co se týká knedlíky plus nějaká vomáčka, takže nevím, jak by se to počítalo, ale říkám ti, že dejte přede mě 20 talířů svíčkový a jako za 10 minut to tam prostě není. Konec, zmizelo.
0: Tohle to byl gastronomický Harry Houdini, Jirka. Před něho prostě položíte svíčkovou a najednou, že... zmizela. Největší rekordmanem je ale pajky.
3: Já bych se užral, já držím Guinnessu svět rekordů v pojídání kyselých pendreků. Za jeden večer jsem jich zvládnul 297 a to jenom z důvodu, že... Tři jsem nechal manželce, aby ochutnala modrej, zelený a červený.
0: Brr, bráško, mě se úplně kroutí pusa, když to slyším, ale asi gratuluju, hádám. Hele, ještě, že to nebyl Dominik, protože kdybych se ho na tohleto zeptal, asi bychom tu kvůli jeho výčtu oblíbených jídel byli až do neděle. Užij si víkend a slyšíme se zase v pondělí o 6. Tak čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.
5: Yeah. 365 days a year, we preoccupy ourselves to find life's true meaning. We indulge in relevant contradictions.

0: Dáváš Radio Spin, Matej on the mic a už tady máme ready pro tebe další dvojitou dávku East Coastu a West Coastu na hudebním víkendu. Začneme s trackem Paparazzi, to je rapper Xzibit, který původně pochází z Detroitu, ale v kariéře působil hlavně v Los Angeles, takže reprezentuje West Coast. V tomto tracku neřeší gangsta témata, jak je zvykem, ale spíš se zamýšlí nad tím, jak tě sláva může ovlivnit a jaký pasti na tebe čekají v těch vyšších kruzích. Takže svým způsobem je to na rok 1996 docela unikátní. Stejně jako další track, který je za mě absolutní hiphopová klasika nejen East Coastu, pustím ti totiž skladbu Cream od Wu-Tang Clanu. Název Cream ale není podle zmrzliny, ale ta zkratka znamená Cash Rules Everything Around Me. Takže v podstatě to znamená, že peníze ovládají všechno kolem nás. O tomhle tom tracku bych tady ale mohl mluvit klidně ještě 10 minut, ale na to nemáme čas, takže už tam dávám Paparazzi a pak si dáme ten Cream na Radio Spin.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v Ether.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se nejdřív na dálnice. D1 je zasekaná ve směru na Prahu od 38. kilometru na nějaké 13. přerušovaně a zdrží se tam cca 25 minut. Hustší je momentálně, ale taky D11, ta momentálně popojíždí od 37. kilometru ve směru na Prahu na 33. a zdrží se tam 15 minut. Regiony jsou jinak v pohodě, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Tam je momentálně hustší okruh u sjezdu na Barrandov, hustší je momentálně pražský okruh taky od Černáku až k Europarku na Průmyslový, takže Štěrbolská spojka, zdrží se potom taky na Bělohorský u Ladronky, tam je bouračka, ale jinak to vypadá, že Praha relativně sízná. Takže k dopravě zatím všechno, za chvilku si dáme další track na přání a potom rozebereme nový rapový český release.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Radio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš si Radio Spin, na mikro je Matej a mám tady ready už další track na přání, který tentokrát zahraju pro Honzu, který už mi poslal voiceovku do naší mobilní aplikace.
2: Čau Matthew, ty opustil bys tam něco od Hugo

0: Rap News. Radio Spin.
1: Dáváš Radio Spin, Matty Hýr a jsou tady klasicky Rap News před pátou. Dneska začneme, nebo respektive budeme pokračovat s novým katalogem nových releaseů. A začneme s Jamesem Colem a s Ideou, ty totiž po veleúspěšném roce, když vydali desku Done a Well Done, za kterou taky dostali Anděla za rap, tak vydali novej projekt, jehož koncept vzniknul už při tvorbě předchozích dvou desek. A má to být alter ego s názvem Alibi Jones, který má jediný úkol, a to nevyhrát Anděla. Opět umělecky zajímavý počin a pro fanouška CZSKA rapu je tohle to prostě povinnost. Novou desku ale týzuje taky Sergey B. Ten dneska na svůj Instagram vyhodil post ze shows, kde prostě napsal pod ten post, že má novou desku ready a má vyjít už 8. října a poneze název Entropie. Já jsem zvědavý, protože poslední deska 813 až na věky byla fakt povedená, tak schválně, co nám tenhle ten ostravský rodák plánuje naservírovat. Společně se podíváme ale taky na počasí, venku je momentálně 26 stupňů a je slunečno, hezky teplo. K večeru to postupně ještě bude padat až na nějakých 21 stupňů, přes noc bude nejnižší teplota 19 a zítra ráno čekají teploty kolem 21 a denní maxima by měly být 26. S tebou je Matej a ty posloucháš Komunikátor na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: jsme Radio Spin. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: partnery. Mediální partner Radio Spin.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Radio Spin. Československé

0: aplikace.
1: Dáváš si Radio Spin, na majku je Matej, my startujeme další komunikátorovskou hodinku, takže další track na přání, no a tentokrát to bude pro Toma.
2: Čau, tady Tomáš, zahraješ mi KSN, dík, čau.
1: Jasně, kámo, krása střídá nádheru, jdeme se dodát, let's go.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matejem.
3: Sensei.

0: Ladíš Radio Spin, taky hudební víkend a taky Motyho, který už tady má pro tebe ready další East Coast a West Coast. Jako první ti pustím West Coast track na totálním G-funkovém kalifornském vibeu. Dáme si Snoop Dogga se Xibitem a track X. O produkci se tady postaral Dr. Dre a vyšlo to v roce 2000 na Xibitový debutový desce Restless a v podstatě je to hymna, kterou napsal sám o sobě, takže je to ego trip, jak se patří. Potom si dáme opět East Coast, který tady u mě asi vyhrává, dáme si 50ho a velký hit Candy Shop. Hostuje na něm členka G-Unit a zpěvačka Olivia, která tady zpívá v takovém hookovském refrénu a ženský element se sem mega hodí, protože celý track hraje na dvojsmysly a metafory pro sex. Candy Shop je prostě v tomhletom tracku klub, po kterém chodíš a všude kolem tebe jsou ty sladkosti, který tolik chceš. Další info až po desátý a my si dáme West Coast a East Coast právě teď na rádiu Spin.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se nejdřív na dálnice, ty jsou relativně sjízdný, až ten dá jedničku, to je zasekaná před Prahou, a to od 31. kilometru na nějaké 11. zdržení, čekej tak 19 minut. Zdrží se potom ve směru na Prahu taky na D11, a to u Poděbrad, tam je to zasekaný na 41. kilometru a zdrží se tam 16 minut. Regiony jsou sjízdný, takže se přesuneme rovnou do Prahy, ta vypadá relativně, že je taky v pohodě. Hustší každopádně Pražský okruh, a to u sjezdu na Barrandov. Ulice k Barrandovu je potom taky hustší. Postojí se potom taky na Kbelský na Hloubětíně. Hustší momentálně taky Vilzonka u muzea a potom taky Nusilák ve směru na Legerku. K dopravě je to zatím všechno, to je ale stay tuned, protože si dáme další track na přání za chvilku a potom pokecáme o Redzedově nový káře.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, s tebou je taky Matej a já už tady mám na drátě Davida, našeho věrného posluchače. Čau, kámo.
2: Čau, kámo, čus.
1: Hele, prosím tě, tobě už pomalu končí prázdniny, úterý jdeš do školy. Jak jsi se užil ty prázdniny?
2: A tak jako užil, no, ale akorát mohlo být trošku víc bouřek, to pitomý vedr mě jako štvalo, no.
1: Chápu, takže hele, léto nám pomalu končí, takže ty asi máš radost, ne, že už bude podzim.
2: Jako jo, ale zase nechci do školy, že?
1: Chápu, je to prostě takový platonický. Každopádně, hele, právě pro to léto jsme vybrali právě písničku Léto od Indyho. Komu to pošlem?
2: No tak dneska to dáme jenom mě.
1: Tak jo, tak dneska jenom tobě, ať se aspoň můžeš víc těšit do té školy v to úterý a užij si zbytek léta, kámo, dávám to tam.
2: Jo, ty taky, tak no.
1: Čau.
2: Čau, díky.

0: Vítej zpátky, zdraví tě Maty, právě posloucháš nejvíc rapu v republice, takže Radio Spin. No a kromě nových releaseů dneska pořešíme a trošku se zagosipujeme o autech raperů. Red Zed si totiž koupil novou káru a je to docela autíčko, konkrétně je to Cadillac Escalade V 2026. Má ho v černý a je to úplně obří kráva, která prostě je úplně obří, je to taková obří americká kára. Má to v sobě motor V8 a pod kapotou 682 koní, takže tohle obří SUV není jenom obří auto pro mamky, ale totální nasvalený beast, který ho pořídil za cca 5 milionů korun. Wow, jako já fakt cením a přijde mi super, že zrovna někdo jako je Red Zed, který si dělá takový svůj vlastní subžánr rapu a metalu, takže si prostě dokázal najít v zahraničí tolik posluchačů, že absolutně s přehledem může číselně konkurovat těm největším interpretům u nás. Je to vlastně taky asi rok, co si Hector koupil Rollse, tam se cena odhadovala asi na 8 milionů a krásně to ukazuje, že dneska rap a jeho subžánr je absolutní mainstream. A je super vidět, že už to dávno není jenom hudba pro velmi úzkou skupinu lidí outsiderů. Společně se podíváme ale taky na počasí, venku je stále 25 stupňů, velmi příjemná teplota, k večeru to ještě spadne na nějakých 22, přes noc bude nejnižší teplota 19 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 21 a mělo by se to během dne vyšplat až na 26. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Je 17.54 a ty ladíš Radio Spen.
1: Radio Spen. Nejvíc rapu v republice.
2: Chyba umírat do zároveň, musí to tak být, pokud chceš, ať to má obrovdání. Každý, kdo to má stejně jako já, nerozumím. Hasle, že kluci jsou lecá na peře.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Yeah.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Rádio Spin, s tebou je tady taky Maty a my odpelujeme další a poslední komunikátorovou hodinu, takže jak jinak než s trackem na přání, já už tady mám na drátě Kačku, čau.
2: Ahoj Maty, já tě zdravím.
1: Tak jsou, Kačko, jaká je tvoje neděle?
2: No tak odpočinková, teď jsem se stavila ke kamarádce, k dobré kamarádce, na kafe, na pokec na chvíličku, a jinak se chystáme pomalu do školy, takže, ale tak jako snažím se ten víkend odpočívat a nějak neřešit nic, víš, žádné starosti, problémy, takže tak. A ty teda, co jsem slyšela, tak se chystáš na dovolenou?
1: Přesně tak, já se chystám na dovolenou, takže příští týden tady nebudu, takže si dám takovou pauzičku a pak na to zase spolu naskočíme všichni.
2: Každopádně, takže si to užij, odpočinci a v pořádku se nám vrať.
1: Děkuju moc krát. Hele, my jsme vybrali právě track Pro štěstí, docela ano. Tematicky, komu to pošlem.
2: Takže bude to jako vždycky pro mého syna Páju do Karviné, taky pro kluky, pro Sašu, pro Baču a pro Strejdu, pro Peťu a pro Dana. A že na kluky myslím a ať se drží, taky je to pro tebe do studia a pro všechny spinnery. Mějte všichni hezky zbytek víkendu, užijte si ho a hlavně dávejte na sebe pozor.
1: Přesně tak, dávejte na sebe pozor, jak říkáš, Kačko, ty samozřejmě taky na sebe dej a už to tam pouštím, užij si ten track.
2: Jo, jsi moc hodný, děkuju, měj se hezky, opatruj se, ahoj. Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Matým.

0: Ladíš Radio Spin, s tebou tady Feli, Maty a taky už poslední tracky na hudebním víkendu East Coast a West Coast. Nejdřív si dáme legendární Forget About Dre, což je samozřejmě Dr. Dre a West Coast. Úplně ikonická klavírní linka a beat, který poznáš hned na první dobrou. Zarepoval si na tom třeba taky i Eminem a celý je to taková odpověď Dr. Dreho na lidi, kteří tvrdí, že jeho nejlepší období už dávno skončilo. Za mě ale zavřel pusu všem a zdařilo se to absolutně s grácií. No a zakončíme to dneska s trackem Safe to Say od Fat Joe'a. Tohle je čistý New York a East Side, jak se patří. Fat Joe je konkrétně z Bronxu, ke kterému se tady taky hrdě hlásí a doručuje agresivní a sebevědomý bars v tomhletom energicky nabitém tracku. Takže nejdřív West Coast a Dr. Dre a pak East Side s Fat Joe'em na rádiu Spin.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Doprava na rádiu Spin, koukneme se na dálnice, které jsou momentálně docela sízný, až ty na D1, to je zasekaná před Prahou na 25. kilometru, tam se to táhne na nějakej 19. a zdržení čekej 7 minut, hustší je taky D11 a to taky ve směru na Prahu a to od 39. kilometru na nějakej 29. zdržení čekej minut 17. Regiony jsou momentálně v chillu, takže se koukneme rovnou do našeho hlavního města, kde je momentálně bouračka na Pražském okruhu a to u sjezdu na Barrandov. Bouračku potom najdeš taky na Štěrbolský spojce ve směru k Fashion Aréně, respektive k Europarku na té Průmyslový. Hustší momentálně taky k Belské a na Hloubětíně a to v obou směrech. Boural se potom taky na Českobrodský u Jarova. Hustší momentálně taky Bělohorské a u Ladronky, kde taky crash a zdržíš se taky na Nusláku ve směru na Legerku. A tak, k dopravě je to dneska všechno, za chvilku si dáme ale poslední track na přání, no a potom rozebereme naše poslední téma a to je dovolená a taky Tupac.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: What the fuck I'm thinking about?
1: Komunikátor na rádiu Spin. Právě teď hrajeme přání z naší mobilní aplikace.
2: Posloucháš rádio Spin, na majku je stále Matej a mám tady už poslední přání od Spinera, který mi poslal voiceovku do naší mobilní apky. Udělal mi docela radost.
3: Ahoj, pusti si tam nějakou hudbu, kterou chceš ty, podle tebe, a posílám to tobě do éteru a mojim rodičům. Ahoj.
2: Jasný, kámo Ondro, posílám to tam tvým rodičům, tobě, samozřejmě mě, já ti díky, já jsem si vybral track od 50 Centa in the Club, Get Rich or Die Trying, deska, miluju ji, dneska jsem ji poslouchal, když jsem sem jel a ten track prostě ve mně pořád rezonuje, takže dáme si ho, let's go!

0: Kapitál, dáváš Radio Spin. Maty hír, je neděle 30. srpna, svátek má Vladěna. Bude pomalu 7 hodin a náš odpolední komunikátor nám pomalu končí. Dohráli jsme si hudební víkend Eastside a Westside. Byla to totální bomba, každopádně jak říká Izo, krása střídá nádheru. Příští týden tě totiž čeká hudební víkend s Tupakem a ten další týden tě čeká v týdnu pak speciál, protože si připomeneme 30-letý výročí od jeho smrti. To se akorát vrátím z dovolený, na kterou odjíždím už zítra. Čeká mě Portugalsko a Lisabon, takže já se jedu pořádně zrekreovat. Budete mi každopádně ten týden chybět, ale věřím, že se o vás Krištof s Zuzkou řádně o víkendu postarají. Ještě než se ale rozloučíme, tak se podíváme spolu ještě na počasí. Venku je momentálně relativně příjemně, 24 stupňů lehce pod mrakem, ještě to spadne na zhruba 22 stupňů, což se bude držet celý večer. Přes noc bude ale nejnižší teplota 19 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 21 a mělo by se to vyšplhat odpoledne až na nějakých 26. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin, já se s tebou loučím a za dva týdny se zase slyšíme. Tak čau.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.
4: Nově to vysílá.

0: Radio Spin. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: mediální partner Radio Spin.
1: Vypadl ti signál Rádia Spin? Stáni si apku na radiospin.cz a poslouchej online.
2: Za 3 minuty je 7 a ty ladíš Rádio Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: oblíbeného jídla. Co by to bylo? Čeho byste se ujedli?
1: Ale tak já bych si udělal krupicový kaše.
0: To všichni chápeme, krupička nade vše.
1: Udírny uzený, ale...
0: Kámo, no tak prosím tě, uzený, já mám hlad, proč já řeším tyhle ty témata?
2: Jako Češi máme podle mě hrozně jako oblíbený jídla, co se týká knedlíky plus nějaká omáčka, takže nevím, jak by se to počítalo, ale říkám ti, že dejte přede mě 20 talířů svíčkový a jako za 10 minut tam prostě není. Konec. Zmizelo.
0: Tohle to byl gastronomický Harry Houdini, Jirka. Před něho prostě položíte svíčkovou a najednou, že... Oh, zmizela. Největší rekordmanem je ale pajky.
3: Já bych se užral, já držím Guinnessu svět rekordů v pojídání kyselých pendreků. Za jeden večer jsem jich zvládnul 297 a to jenom z důvodu, že... Tři jsem nechal manželce, aby ochutnala modrej, zelenej a červený.
0: Brr, bráško, mě se úplně kroutí pusa, když to slyším, ale asi gratuluju, hádám. Hele, ještě, že to nebyl Dominik, protože kdybych se ho na tohleto zeptal, asi bychom tu kvůli jeho výčtu oblíbených jídel byli až do neděle. Užij si víkend a slyšíme se zase v pondělí o česti. Tak čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.
5: Pusta něco jiného, prosím, Spinner. Pojď to rozpálit, pojď.

0: Pěti odpoledne na Rádiu Spin. Rádiu Spin. Nejvíc repu v republice.
1: Vítej na mé party, těla jsou artošňu

0: Český underground. Přeju ti pohodový večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu budu mít zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že pokecáme, ale taky uslyšíme nějaký live rap. Dnešním hostem tak je Shizl. Ahoj, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače a svoji mámu.
0: Kdybych se směl popsat posluchačům pár větama, jak by to vypadalo?
1: Tak Shizl je vlastně rapper z Vysočan, co rapuje o krásách a zvěrstvách života a světa.
0: Kdy jsi vlastně s rapem začal?
1: No, to sahá už do daleký minulosti. Asi jako v 11 letech jsem našel v autobuse MP3 a tam prostě jako najednou byl rap. A to byla ještě taková ta doba, jako kdy se to stahovalo všechno vlastně na internetu, prostě takový, jak to jako MP3 stahuj nebo tak. A tam byla prostě nahrávka Tafroba a nějak prostě jsme to s kamarádama jako začali poslouchat. Další kamarád to vlastně taky znal ještě od jiného kamaráda ze školy. No a pak jsme se dostali jako k dalším vlastně jako jménům, se kterýma vlastně Tafrob spolupracoval. A já potom osobně k Krestovi, Pragonion a k americkému rapu, k Eminemovi, že jo, třeba. A no, tak jsem se k tomu dostal a vlastně v těch 11 letech už jako začaly první freestyly a pak jsem si řekl, no tak proč jako neskusit napsat text a neskusit to nahrát.
0: A ty tvoje první texty, první nahrávky, to už vznikalo právě v těch 11 letech tvojich?
1: Ale první nahrávka je z mých 14 let a je to takový těžký hardcore, který jsem radši smazal z internetu, ale mám to schovaný doma v počítači v tajné složce.
0: Jak to, že hardcore?
1: No, protože jsem narazil na Řezníka.
0: Jasně.
1: A Sodom Gomoru a všechny jako ještě další jako lidi ze ZNK. A to vlastně mi jako přišlo, že ten hardcore měl oproti jako tomu rapu klasickému, tak jako měl jako něco navíc, že tam byl jako nějaká takový jako víc jako černýho humoru, kontroverze a nějak mě to prostě chytlo, takhle no.
0: A pořád si poslechneš i dneska hardcore Řezníka?
1: Hele, když jako něco vyjde, tak jo, když to jako na mě vyskočí, tak paráda. Jinak vlastně ze ZNK rapper Astral One mi hostuje na jednom tracku na nový desce a bude to bomba určitě.
0: Kdo z český, slovenský nebo i světový scény by si řekl, že ovlivňuje třeba tvoji tvorbu nejvíc?
1: No tak určitě jako člověk ovlivňuje úplně všechno, co slyší prostě od dětství, tak se prostě jako nějak takhle jako formuje, vyvíjí, takže asi jako všechno, co jsem slyšel, tak mě jako nějak jako formovalo a inspirovalo. Jako z té české scény by to byl asi Kato, Rest, Řezník, Desát, no a to jsou asi jako takový jako největší jako zdroje, na kterých jsem vlastně vyrůstal, no.
0: Když už vlastně posloucháš rap takhle dlouho, sám ho i tvoříš, jak vnímáš vývoj rapu tady u nás v České republice?
1: No, přijde mi, že teďko ty tracky často jsou tak jako vlastně jako o tom jako samým, že jako vlastně, když nějaký rapper jako dojde jako do bodu, kdy vlastně už se třeba jako nemusí jako snažit, aby jako nějak jako víc jako pokračoval, tak často se jako otáčí a motá v takových tématech, jako prostě vydělávám na zlatý chain, na prostě mám prostě drahý prostě káru, koukej, drahý kola na ní.
0: Jaký jsou tvoje hlavní témata?
1: Moje hlavní témata je asi život prostě, no. To, co vidím, to, co se děje ve světě, snažím se do toho občas dávat jako nějakou dávku, třeba občas kontroverze, nebo se snažím vžít do role nějaký osoby, která něco prožívá. Třeba jako teďku můj poslední release Pochodem vchod s animovaným videoklipem, který vlastně popisuje pocity a myšlenky vojáka, který byl proti svý vůli vlastně zavlečený na frontovou linii pod záminkou vojenského cvičení, ale vlastně ho to zatáhlo do válečného konfliktu, jak se mu tam dějou jako různý věci, přemýšlí prostě nad rodinou, jestli se prostě vrátí, jestli má jako někoho zabít, nebo jestli má být vlastně jako zastřelený.
0: Já jsem ten animovaný klip viděl, za mě je fakt krásný.
1: Děkuju.
0: To si dělal ty, nebo kdo ho vytvořil?
1: Oslovil jsem na to moc šikovnýho Honzu Cechla, který se věnuje animaci profesionálně ve studiu. jemu se ten track líbil a šel do toho. A ještě vlastně ten konec je normálně vlastně jako hranej na kameru, protože tam je vlastně taková věc, že to celý se mi zdá, ta válka, pak se vlastně jako probudím, ale jsem rád za to, že vlastně v Čechách je to tady vlastně ještě docela jako OK, že tady prostě nám nelítají bomby na domy a můžeme si prostě žít vlastní život, můžeme si natáčet rozhovor, což je super, můžeme si tady říkat, co chceme, že jo. A tak, no a tu ranou část právě natáčel ještě František Plzák, taky hodně šikovnej kameraman. A
0: na YouTube můžou tenhle klip posluchači najít, jak tě najdou na YouTube?
1: Určitě, hele, když tam zadají Shizzle, píše se to SHIZZLE, kdyby někdo nevěděl, a tam mám spoustu věcí, vlastně první věci jsem začal vydávat jako nějak jako takto pod tímhle kanálem v roce 2022, kdy vyšla moje deska Na minutku.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.

0: ale nic takovýho není. Co se to děje, co mě to táhne tam k zemi, mozek mi nandává meny. Chci z toho ven zpět, vrátí mě do děje, až se to přežene, zatím si já sama má hlava dál, jako život perem.
1: Československý underground.
2: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je tentokrát Shizzle. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
3: Takhle, já jsem z hudební rodiny, táta je hudební skladatel, takže nějak tak jako od malička jsem hrál na 3 hudební nástroje. Teďko vlastně profesionálně hraju na lesní roh v symfonickém orchestru a ten rap beru jako takovou vlastně jako svobodu projevu a vlastně je to velká sranda. A třeba když je koncert, kde jsou prostě lidi, kteří to baví, tak je to jako super vidět, že to jako ty lidi baví, že to má jako taky smysl a vlastně ta energie z těch lidí se ti taky vrací a zase tě to napumpuje dál jako vlastně jako tvořit další tracky, no.
2: A vnímáš i to, že hraješ na hudební nástroje, že ti nějak pomáhá v rapu?
3: No určitě, protože v pár písničkách jsem si ten lesní rok tam nahrál, že tam mám asi na ty minulý desce mám asi 3 nebo 4 písničky, kde mám vlastně pár jako z toho lesního rohu a vlastně jako přes ten lesní rok jsem vlastně jako začal ten rap dělat vlastně i víc vážně, protože ještě kdysi na hudebním gimplu, když jsem chodil, tak jsem tam měl spousta, no pořád to jsou moji kamarádi samozřejmě, ale spousta vlastně spolužáků, který taky hráli na dechový nástroje, tak jsme založili kapelu Shizzle Orchestra, se kterou jsme pořád vlastně obrážíme koncerty různě po Čechách a vlastně pak jsem si řekl, jak to můžu vlastně dělat i vlastně jako bez kapely, protože je to v něčem rychlejší, protože v kapele nás je prostě teďko 8, bylo nás 11, takže vlastně vydání jedné písničky byla prostě jako záležitost několika měsíců, než se to naskouší, nahraje, tak aby to jako znělo dobře, že jo, po různých jako sekcích, než to zmixuje, má to je samozřejmě v tom, když je na to člověk sám, tak je to vlastně jako v něčem rychlejší. Zase, ale tam jako není ta prostě jako banda a naživo je to s bandou samozřejmě jako větší jasně. Sranda, zábava a i vlastně jako větší motivace jako něco tvořit, jo, a tak, protože tam je prostě jako feedback od spoluhráčů. A
2: poslechneš si i něco třeba z jiného žánru právě než je rap?
3: No, tak třeba pracovně jako nějakou symfonii, když si chci jako poslechnout, co třeba v orchestru budem hrát. A já jsem vlastně jako od rána do večera obklopený hudbou, takže spíš mám rád jako vlastně jako ticho. Ale když třeba jako jedu autem, tak poslouchám tady Radio Spin, abych si udržoval přehled, anebo si zapnu na Spotify a takový ty různý playlisty, jako český rap, český top, fresh hits a jako tak, a nebo jako občas si jako vyhledávám sám, jako co se děje, nebo když třeba na mě něco vyskočí na sociálních sítích, něco novýho, tak si to rád jako poslechnu právě z tady vlastně jako z území undergroundu, jako takový ty jako různý skupiny undergroundový na Facebooku, když tam něco vyjde, tak si teda poslechnu.
2: A když už takhle na tebe něco vyskočí a když si něco poslechnout, co je ten vlastně nejdůležitější faktor, který, že si řekneš, že tenhle track je dobrý? Co ten track musí mít?
3: Musí mít šťávu.
2: Co to je za šťáva?
3: Musí to mít jako, no tak samozřejmě jako ta jako první věc je jako ta kvalita toho provedení, jo, od toho, jestli je to jako správně nafrázovaný, jestli to jako prostě sedí, jestli je raperovi rozumět, jestli si s tím jako dal vlastně jakoby tu práci, aby to jako znělo dobře, a pak tam vlastně musí být ještě jako něco navíc, ta hudba vlastně, no. Že vlastně tam jsou jako nějaký technikálie, co se dají jako dohromady, a pak je tam ta hudba, když vlastně tu hudbu dělá jenom ten rapper, tak vlastně tu hudbu dělá vlastně ta flow, ta intonace, dynamika, různý kontrasty, jak si hraje s vokálem, no.
2: Na čem aktuálně pracuješ? Můžeme se těšit na nějaký novinky?
3: Určitě, teďko dělám na desce s názvem Nedokončená a doufám, že do konce roku bude venku. Vlastně na téhle desce jsem pracoval s Fífou Karlíkem, který měl studio tady hnedka vlastně kousek pod rádiem A2Z Studio, tak tam jsem hodně nahrával a bohužel teda nás 2 roky zpátky tragicky opustil tady na zastávce a deska bude venku, všechny Insta dělal FIFA a mega se mu povedli, takže mu to potom pošlu do nebe.
2: A je to i důvod, proč se jmenuje Nedokončená?
3: Je to tak, protože jsem doufal, že jako jí spolu jako dokončíme, ale vlastně potom, co odešel, tak mi vlastně jako zbyly rozdělený Insta, takže teď to prostě jako už mám vlastně jako složený jako pohromadě a v tuhle chvíli zbývá nahrát poslední track, pak to všechno, nebo respektive většina už je jako smíchaná, ale pak to všechno poslat na master, vylisovat CDčka a je to.
2: Když jdeš tvořit, tak když jdeš psát text, tak vlastně potřebuješ první slyšet beat, nebo první napíšeš ten text samotný?
3: Rád si nejdřív poslechnu beat, abych do toho napasoval jako jako ten text se správnou atmosférou. A nebo když mě jako něco napadne třeba jako po cestě na tramvaj nebo kamkoliv, tak mě jako napadne text a potom až to třeba jako naposuju do beatu. Vlastně je to jako z obou stran, no.
2: Ladíš Československý underground na rádiu Spin.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

0: Radio Spin, Jirka a taky Shizzle. My tady samozřejmě i dál pokračujeme s československým undergroundem. Na začátku jsme tady slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: A bude to track, co jsem právě teďko vydal nedávno. Je to ten track Pochodem vchod, o kterém jsem se zmiňoval. A je to prostě o vojákovi, který byl proti svý vůli zavlečený na frontu. A snaží se to vystihnout jeho pocity a myšlenky.
0: Dobře, tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.

0: Tohle byl Shizzle, track Pochodem vchod. Já ti děkuju moc za to, že jsi na nás dneska udělal čas, že jsi tady dorazil k nám do studia. No a jestli máš nějaký poslední slovo tady pro naše posluchače, tak teď je ta pravá příležitost.
1: Já taky moc děkuju za pozvání a děkuju všem fanouškům, co mě poslouchají a chodí na koncerty. A taky zdravím Repress Crew, moji rapovou bandu, taky nám bude vycházet EPčko brzo. A mějte se hezky a držím palce, ať se vám daří ve všem, co děláte.
0: Díky ještě jednou moc za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
2: Čau. Československý underground. Každou středu od 8 večer.
3: A každou neděli od 9 večer.
2: Na rádiu.

0: Pardubice.
1: Raz, dva, jsem zpátky.
2: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

jděte s náma na by, jelibo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec byč. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

0: oblíbeného jídla. Co by to bylo? Čeho byste se ujedli?
1: Ale tak já bych udělal krupicový kaše.
0: To všichni chápeme, krupička nade vše.
1: Udírny, uzený, ale...
0: Kámo, no tak prosím tě, uzený, já mám hlad, proč já řeším tyhle ty témata?
2: Jako Češi máme podle mě hrozně jako oblíbený jídla, co se týká knedlíky plus nějaká omáčka, takže nevím, jak by se to počítalo, ale říkám ti, že dejte přede mě 20 talířů svíčkový a jako za 10 minut to tam prostě není. Konec, zmizelo.
0: Tohle to byl gastronomický Harry Houdini, Jirka. Před něho prostě položíte svíčkovou a najednou, že... Zmizela. Největší rekordmanem je ale pajky.
3: Já bych se užral, já držím Guinnessu svět rekordů v pojídání kyselých pendreků. Za jeden večer jsem jich zvládnul 297 a to jenom z důvodu, že... Tři jsem nechal manželce, aby ochutnala modrej, zelenej a červený.
0: Brr, bráško, mě se úplně kroutí pusa, když to slyším, ale asi gratuluju, hádám. Hele, ještě, že to nebyl Dominik, protože kdybych se ho na tohleto zeptal, asi bychom tu kvůli jeho výčtu oblíbených jídel byli až do neděle. Užij si víkend a slyšíme se zase v pondělí o česti. Tak čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6.

one night all we got.

0: I vaše, ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Rádio Spin, website. Posloucháš kdykoliv a kdekoliv. Na webu nebo v apce. Rádio Spin.

0: oblíbeného jídla. Co by to bylo? Čeho byste se ujedli?
1: Ale tak já bych udělal krupicový kaše.
0: To všichni chápeme, krupička nade vše.
1: Udírny uzený, ale...
0: Kámo, no tak prosím tě, uzený, já mám hlad, proč já řeším tyhle ty témata?
2: Jako Češi máme podle mě hrozně jako oblíbený jídla, co se týká knedlíky plus nějaká vomáčka, takže nevím, jak by se to počítalo, ale říkám ti, že dejte přede mě 20 talířů svíčkový a jako za 10 minut tam prostě není. Konec, zmizelo.
0: Tohle to byl gastronomický Harry Houdini Jirka. Před něho prostě položíte svíčkovou a najednou, že... Oh, zmizela. Největší rekordmanem je ale pajky.
3: Já bych se užral, já držím Guinnessu svět rekordu pojídání kyselých pendreků. Za jeden večer jsem jich zvládnul 297 a to jenom z důvodu, že... Tři jsem nechal manželce, aby ochutnala modrej, zelený a červený.
0: Brr, bráško, mě se úplně kroutí pusa, když to slyším, ale asi gratuluju, hádám. Hele, ještě, že to nebyl Dominik, protože kdybych se ho na tohleto zeptal, asi bychom tu kvůli jeho výčtu oblíbených jídel byli až do neděle. Užij si víkend a slyšíme se zase v pondělí o česti. Tak čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9.

0: Naše tramvaj 17 nic ti neříká, já vím, teďkom budu mluvit já, tak si brácho nelaď spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Yeah.

0: Rádio Spin.
1: Miluju mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám